0: hrát první ligu, ale neměl žádný výskok. Holky odvracely pohled, nechtěli mě pachít. Chtěl jsem s nima párty, neměli pro mě místo.
1: Bolelo to, víš co?
0: Dneska se otočili stoly. Nejsem stejný kluk, co znal asi ze školy. Ty peníze jsou dlouhé, ta pomsta je tak sladká.
1: Čekám ještě před klubem jak poslední šlapka. Ha!
0: V ulici, kde střílel skéro, ho tam tud mám svoje jméno. Na co kamarády, když můžeš mít ben?

0: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
2: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosauří mláďácko!
3: Mimino Stegosaura!
2: On chodí!
4: On je živý!
1: Hoši! Velké řeště s prulískami!
2: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
6: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
7: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
8: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
9: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů horce nepouští, takže se bojím.
8: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
10: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
11: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš. Buď fresh.
1: Fresh.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz. Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chmel už zpomaluje. Můžeme v klidu přijít přechod.
2: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
1: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
3: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
4: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
5: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2 000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
1: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.

Fresh Radio.

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
0: Dobré ráno, je 6.00 30. září a dneska teploty v Ostravě do 24 stupňů Celsia, bude jasná obloha po celý den, na večer možná by se mohlo přece jenom maličko zoblačnit, ale pršet by nemělo, teploty v noci kolem 10 stupňů, na horách dneska v maximech 22 a jasno.
2: Fresh zprávy. Fresh zprávy.
1: Fresh zprávy. Skoro 3 měsíce po nočním požáru zůstává obchodní centrum v ostravském Bílském lese zavřené. Pojišťovny čekají na konečnou zprávu vyšetřovatelů, no a lidé z okolí vyhlížejí hlavně otevření obchodu s potravinami, zatímco někteří podnikatelé už hledají zázemí jinde. Domovník Preventista je projekt zaměřený na větší bezpečí a pořádek v bytových domech. Aktuálně je do něj zapojeno asi 20 domovníků. V září dotační podpora projektu končí, ovšem v Ostravě jeho plánují domovníky financovat nadále jako městský obvod. Na jeho realizaci obvod spolupracuje s městskými strážníky, také policií České republiky a asistenty prevence kriminality. Hokejisté HC Vítkovice Redera v 6. kole Tipsport Extraligy vyhráli v Olomouci 4-3. Vítkovický kapitán Zbořil vstřelil vítězný gól 141 vteřin před koncem základní hrací doby. Gratulujeme.
2: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: 2 minutky po 6. přejeme taky dobré ráno i na silnice tady u nás ve městě v metropoli. Víme, že problém se aktuálně řeší v Ostravě na Orlovské ulici, kde se bohužel srazilo pár chvil zpátky osobní auto s motorkářem. Na místo jede policie i záchranná služba. Prosím vás, projíždějte opatrně. Jedná se o Orlovskou ulici těsně na odbočení do ulice Vrbická. Buďte opatrní, další informace můžete hlásit na naše telefonní nebo WhatsAppové číslo 77337136.
2: Doprava?
1: Doprava!
3: Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
4: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
5: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
4: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
6: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
7: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
2: Kvíz naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
9: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Secesní restaurace Ondráž ve Svijarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Chocobos, nová sladká zastávka v Gate Karolina, přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky, ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Bernie's Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernie's.
4: Vyhrávej skvělé ceny. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru.

0: Hezké dobré ráno. Snad se máte dobře vyspinkaný, Ondřej.
1: Snad jo, no tak já nevím, já dneska teda jako jsem takový rozpolcený, opět a zas, protože...
0: Rozpolcený
1: jsem dnes. Hmm.
0: Protože, a která polovina je ta hezčí?
1: No.
0: Levá nebo pravá dneska?
1: Dneska zatím ani jedna. Já ale jenom jako chci říct, že poprvé se mi dneska stávalo v takovém spíš tom jako podzimním módu.
0: A
1: jo,
0: to jak?
1: No, že už jako cítím, aha, počkej, tady dole za krkem mě trošku bolí. Aj, pravá nosní dírka ucpaná.
0: Aj, no tak to je...
1: No a od rána, co jsem se vzbudil, tak jsem už asi 7x zakašlal. Ale takový jako, že to není jako kašel, který by jako symbolizoval nějakého bacila, jo, rýmu, jo. Chřipku a tak, ale takový jako kašel, že jako jenom spíš jako potřebuješ to dostat ven.
0: Podzimní.
1: Takový podzimní, no. Takže je to tady, chtěl bych říct, že je to tady, přichází to a jenom jako možná přemýšlím nad tím dopředu, zavčasu, jak se tomu vyvarovat a jestli existují nějaké tipy, nějaké jako hacky, jak proti tomu, rozumíš, jak jako proti tomu
0: vyšlápnout.
1: No proti třeba...
0: Proti jako
1: třeba
0: proti
1: rýmě.
0: Nebo proti rýmě.
1: Ne proti rýmě, jo, nebo
0: už
1: proti,
0: přímo chceš řešit.
1: Proti nemoci, no, nevíš, ono jako je třeba to začít řešit zavčasu, ještě než to přijde. To je můj názor. No, já cítím, že to může přijít brzo.
0: No, tak jo.
1: Tak to
0: jo.
1: Řeším, víš?
0: Jo, tak.
1: No. Babička mi kdysi dělala cibulové kompoty.
0: Jo, nebo cibulové zábaly. Včera zábaly, to řešil no. S frešákama Martin, taky se ptal na nějaké typy, tak mu tady paní radila, že se má dát cibuly do ponožky. Tak Martin na to reagoval, že to slyší teda jako prvně. Babské rady. Jo, tak tohle chceš.
1: To jako cibuly v ponožkách jsem taky ještě neslyšel.
0: Z tebe vytáhne to špatné prý.
1: Fakt jo?
0: Tak... A nebo někdo dává stroužky česneku do ucha.
1: Tak to já jdu oloupat tu cibuli teda zatím, jo.
0: Tak uvidíme, s čím se vytasí.
1: Začínáme. Dobré ráno, raní bon appetit. Monika Rudová.
0: Taky Honza. Asi, nevím, skoro nemocný.
1: Asi zdravý Pernický vyhrál.
0: Tak to je dobře.
1: Dobré ráno, přejeme.

0: Cítíš, slyšíš teda?
1: Aplikace taky WhatsApp, už se to tady sype. Samahan máš zkusit.
0: Samahan?
1: Samahan. A není to,
0: to žádný... To zní jak samuraj trošku.
1: No, to... ani to není žádná turecká telenovela. Právě,
0: to mi napadlo, jestli mě to jako nebude vypalovat od někud, no.
1: Ne, je to typ na tradiční...
0: Harisou třeba nebo něčím.
1: tradiční čínskou medicínu. A je to takový jako bylinný nápoj, jo, který ti posílí imunitu.
0: Bylinný nápoj.
1: Bylinný nápoj, jo.
0: Samahaj.
1: Dále, když ti je tak, jak je, a když ty pociťuješ, že by tě mohlo něco, Honzi, jako přepadnout v blízké době,
0: ano.
1: Tak jako radikální rada, jo, naši lidé mají jasno, zrušit plány jít si lehnout, běž spát.
0: To nejde.
1: Zkus zůstat teple. Řekni mi, že máš zase dneska kraťasy, hele, co máš na sobě?
0: Mám kraťasy, jo. No, ale nebo odpoledne má být 24 stupňů, to promiň, jako to
1: jasné,
0: se na mě nezlobte.
1: Pohodě,
0: jako...
1: máš teda zkusit používat ten česnek a cibuli.
0: Jako česnek do uší a cibuli
1: ne,
0: do ponožek,
1: jo? Ne, tady by asi stačilo normálně třeba, nevím, na chleba, jo, nebo prolisovat do polívky.
0: Dobře, to není problém, to je náhodou, teď nedávno jsem si koupil chleba, výborný chleba, jo, a namazal jsem si ho s máslem a dal jsem si na ně, ne, cibuli.
1: Cibuli, tak já to takhle mám ráda s česnekem.
0: S česnekem.
1: Máslíčko, česnek a ještě posypu solí.
0: No, jo.
1: Nesmíš sice ten večer moderovat.
0: Jo. Možná ani den na to, ale rozumím, ano.
1: Ale paráda.
0: Dobře.
1: No, jestli už cítíš nějaké takové to škrábání v krku?
0: To vůbec.
1: Tak kdyby náhodou koloktat, sklenice teplé vody, lžička soli, prý,
0: a jo.
1: Nebo odvar ze šalvě, ale to je pro ty, kteří se jako tomu chtějí věnovat a dát tomu nějaký čas.
0: No, to já ne.
1: Vodu,
0: to,
1: no, vodu
0: to já nemám čas.
1: No, je to.
0: Jo?
1: A zvíš vitamín C a D.
0: No, výborně, tak děkuju ti za dobré tipy.
1: No, to ono, ne, já to tady jako...
0: Co si bude, ono jako podzim se blíží, opravdu blíží a to teplé počasí, které teď je, tak to je takový chyták jenom, ale za týden to může být úplně jinak, tak buďte na sebe opatrní všichni. Mone, já mám jako milou povinnost se zeptat i tebe, jak vlastně ty si na tom, protože ty taky si už tak nějak jako minulý týden začala být taková jakože, nechci říkat nakřápnutá, ale už
1: jo,
0: si byla na velmi tenkém ledě. A co jinak, co teď, jako dobrý, všechno v pohodě?
1: Já jsem vlastně udělala to, co tady radí lidi. Já jsem zvolnila.
0: Odvar?
1: Ne, já jsem zvolnila, zrušila jsem všechny plány.
0: No a?
1: Do Prahy jsem nejela.
0: Ano, vlastně.
1: A měla jsem takový jako relaxační režim. Neříkám, že jsem ležela od rána do večera, to ne. Ale nedivočila jsem, takže jsem tak jako hodila se do klidu, popíjela jsem teplé, to znamená čajíky, víš, a tak nějak jsem to nehrotila.
0: Ale ješ si do čaje slivovici někdy nebo?
1: Ne, ale včera se přiznám, že jsem si jednu slivovičku dala. Když jsme řešili jako nehezkou událost v rodině, tak jsme si dali jakoby až tam prličku.
0: Ano.
1: Na to. No.
0: Rozumím. A ono to mělo dvojí účinek, protože ti to určitě i pomohlo třeba, víš, jako vypálit.
1: Určitě, což mě napadá a divím se, jak to, že někdo z těch našich lidí, z těch frešáků ti jako tu slivovici nedoporučil, že jsi na to musel přijít sám.
0: Tak je brzo, no. Je brzo. A...
1: Pro naše lidi brzo, jo.
0: Je brzo a já tady tyhle rady mám v hlavě, to jo, akorát, ale potřebuju, děkuju.
2: Že ještě nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
3: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
4: No, super.
5: Co no, super?
4: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
5: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí demolition derby. Aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
7: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskidek.cz.

0: Unforgettable. Mimochodem, když už se bavíme o velkých jménech, tak právě třeba Robin Schulz vystoupil letos v rámci FM City Festu ve Frýdku Místku. Před chvilkou jsme hráli Dmitryho Vegase, ten vystoupil v rámci Beats for Love letos v Ostravě. Pink jsme tady ještě neviděli,
1: ale
0: ani Olivia Rodrigo.
1: Já bych ocenila Pink, kdyby mi ji přivezli do Ostravy. Každopádně, co říkáte vy na to, že právě Robbie Williams bude na Kalezo Ostrava? Jsou no. toho plné noviny?

0: Od včerejčka se neřeší, bych řekla, nic jiného.
1: Chtěl jsem se k tomu dostat, no. Je to masakr. No jako, hele, za mě, a to já jsem mladší ročník, takže dalo by se říct, že pro mě je Robbie Williams už takový jako jako
0: já
1: dál,
0: prosím,
1: ale
0: tej, kde
1: není to úplně, no není
0: parádě.
1: To, no to ne, ale není to úplně pravda, protože já třeba písničky Robbieho Williamse mám moc spjaté s mým dětstvím, protože vím, že tehda to hrálo úplně, ale úplně všude, jo? Aha. Jako jakékoliv rádio si spustila, tak byla zaručená jistota, že minimálně něco od Robbieho Williamse prostě zazní.
0: No
1: to
0: a
1: ano.
0: Angel to hrálo horem spodem.
1: Ale
0: prostě.
1: I Feel prostě.
0: Feel, jasně, tohle Root byli, já jsem měla ráda
1: Rootbox. Rock DJ, prostě těch věcí bylo několik, jo. Takže já to mám jakoby spjaté s dětstvím a pamatuju si jeho písničky, vím. Takže pro mě to byla informace, říkám si, wow, jakože první jméno, které vyhodili, a to zdaleka není hlavní headliner festivalu,
0: tak,
1: určitě ne.
0: Možná
1: určitě ne.
0: Hlavní, ale asi jich budou mít víc.
1: No já si myslím, že
0: očekávám další.
1: Já si myslím, že největší hvězda to není podle mě.
0: Myslíš, že ne, jo? Tak bych řekla, že asi jo.
1: A příští rok Kolorsy budou podle mě jako hodně velké.
0: No tak uvidíme, co chystají. Mm. Ale dobré myšlení je, si říkám, tak když už teda jako přivezou Robbieho Williamse. Tak to už je kousek, že? To už mi tu Pink, nebo
1: Pink,
0: Beyonce, nebo Justina Timberlake taky můžou dovést.
1: Rovnou Bíbra, nechtěla by si.
0: Bíbra ani ne, tak to radši ne. Toho, no.
1: Timberlake.
0: Toho Justina Timberlake.
1: Jasně, rozumím.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Bon appetit.
1: No a co?
0: Ne, nic, to
1: no a,
0: není.
1: No a Feel?
0: Nic už, nic.
1: Já bych to dál.
0: To, co Feel?
1: No.
0: Jo, to dej.
1: Já bych to dál.
0: Tak jo.
1: Nebo chtěla bys ještě něco?
0: Ne, promiň, nechci
1: jako
0: nic.
1: Můžeš mluvit do Robbieho, chápeš?
0: Ne, no to vůbec.
1: To ne.
0: Ne.
1: Ne. Tak Robbie Williams.
0: Si počkám.

0: jsem tam teda. Já jsem tam, kde jsem býval kdysi dávno. Když poslouchám Robbieho Williamse a slyším ho z rády, tak si říkám teda, to je comeback, to je zpátečka.
1: Jestli ti to nalákalo, tak bude hned první festivalový den, to znamená, že ve středu.
0: Mm-hmm.
1: Jenom ať víš. A ta show asi bude veliká, s ním standardně jezdí tak 70 lidí, takže uvidíme, kolik kamionů přijede.
0: No,
1: Ostravy,
0: tohle je jediné, co jako nezávidím na těch velkých festivalech, těm bedňákům a těm manažerům stage a tak dále, protože víš co, jako chystat každou show separe, to musí být jako masakr. Teda.
1: No. To nic jednoduchého.
0: No nic, tak za jak dlouho, Moni, kdy?
1: Colorsy kdy jsou?
0: No, jako
1: v červenci přece.
0: No já vím, a ta středa kolikátého?
1: Jako přesnou.
0: 27 přesnou, podle mě, ne?
1: Ne, já si myslím, 21. to tak bude.
0: Jo?
1: Počkej, já se podívám, jestli zrovna... Tohle je, jestli by to vyšlo, jestli je to zrovna středa.
0: Zkontrolni to, já si myslím, že 27.
1: Tak, tak. 21 je středa.
0: 21.
1: A 27 máš úterý, takže to ani Colorsy nejsou. To asi...
0: Tak výborně, tak něco mezi 21. a 27. tam bude Robbie Williams
1: řekla,
0: a bude nám hrát doslova a do písmene za barákama, protože Robbie Williams přijíždí do Ostravy v rámci festivalu Colors of Ostrava 2027.
1: Tak to by bylo.
0: To by bylo. No, Calvin Harris tu byl, Ellie Goulding skoro taky, tak ty si dáme teď véteru Fresh Rádia a za chviličku pokračujeme. Buďte s námi, dobré ráno přejeme. When you

0: 6.40, než se vykecám a jukebox do ledu.
1: Je to tady.
2: Jukebox Fresh Radio.
1: I dnes, tedy ve středu 30. září, poslední zářijový den tohoto roku, budeme hrát.
0: No jo, zítra není 31, ale už je čtvrtek
1: no,
0: prvního.
1: Teď jsem sekl jsem se, ale
0: ne,
1: je to
0: ne,
1: tak?
0: Ne,
1: je to
0: určitě
1: tak?
0: Jo, no.
1: Víš, to mi vždycky pomáhalo tady mezi kloubama, víš?
0: Jo, já to taky tak mám.
1: Leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září je nízký a říjen je vysoký.
0: No akorát já vždycky zapomenu, od kterého měsíce mám počítat, takže se mi to celé rozhodí.
1: Od ledna asi snad
0: ne. No tak ne, vždycky mě to napadne.
1: Počkej, Moni, tobě začíná jako kalendářní rok, kdy, prosím tě?
0: Tak já jsem únorová, takže já bych počítala
1: února. Může být, může být. No nic, ale poslední zářijový den budou jukeboxy a budou patřit někomu z vás, kdo si napíše, nebo nejlépe pošle hlasovku. K tomu můžete využívat naší aplikaci Fresh Radio, anebo taky klidně WhatsApp 77 337 1036. Tak si přejte, udělejte někomu radost, udělejte někomu hezčí den, za chviličku jsme zpátky a hrajeme na přání.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
4: Je, tam je dinosauří mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
5: On chodí!
7: On je živý!
4: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
6: A dívejte, tam je ten velký!
5: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
8: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
9: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
10: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
11: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.

0: Kladno 6-4 a i po šestém kole extraligy zůstávají bez ztráty bodů. No. Jsme Fresh Radio a fandíme i Třinci.
1: A pak kdo tady je, respektive není zaujatý, že?
0: Já nejsem zaujatá, Vítkovicím jsme přáli před chvíličkou.
1: Víš, co ty jsi udělali? Hokejisté Třince vyhráli, já jsem pořád první.
0: Podívej se, Vítkovice vyhráli, Třinec vyhrál, no a my teďka na Třinecku zůstaneme i v jukeboxech.
1: Super zpráva je, že Třinec je první a Vítkovice jsou jedenácté, to znamená samé jedničky, rozumíš, jo? To je výborné, to je dobrá zpráva.
0: To nemůže být náhoda.
1: To nemůže být, to není náhoda.
0: Pojďme do Třince ještě. Máme totiž jukebox, který se bude týkat i Marka, který je z Třince.
2: Jukebox Fresh Radio.
1: A Marek má narozeniny a my máme přání jediný.
0: Štěstí.
1: Zdraví.
0: Jasně, zdraví. Pevné tělo. Svaly.
1: Fresh Radio v uších.
0: Skvělé ženské kolem.
1: Stále kvalitní erekce.
0: Oh.
1: No tak ono je třeba tohle
0: psát.
1: No ale on
0: slaví 29.
1: No právě.
0: Už není nic lepšího, co bych tě popřála teda v tom případě,
1: to je všechno,
0: jo? On za to tady zabil.
1: To je všechno, jo. A vlasy na hlavě ještě, a to je tak jako všechno, co bych mohl jako říct,
0: co
1: jo.
0: Co víc si chlap může přát ve 30.
1: Právě, oni moc toho už není, jako jo.
0: Okay. Tak Marku, ber nás s rezervou, však ty víš, jestli posloucháš jako vždycky, no a buď šťastný a hlavně zdravý.
1: Cameron Whitecomb a jeho novinka Kingdom of Fear právě teď hraje pro Marka do Třince a pro všechny, kterým se dneska prostě jenom dobře stávalo. Tady to je.
2: Jukebox Fresh Radio.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: také Coldplay a Fresh Radio. Dobré ráno.
1: Počasí. Počasí. Počasí. Počasí.
0: Je 7 hodin a také pro vás máme připravené další zprávy. Začneme počasím. Dnes v Ostravě bude jasná obloha. Je v nejbližším okolí teploty v maximech od 22 do 25 stupňů Celsia. Na horách, pokud se dneska chystáte, tak rozhodně bude stačit krátké tričko, možná s mikinou, teploty do 20 a jasná obloha.
1: Fresh zprávy. Fresh zprávy.
2: Ostrava Poruba se stejně jako další obvody a města potýká s nedostatkem parkovacích míst a snaží se hledat lokality, kde by mohla postupně vznikat. Nyní se budují na Opavské ulici. Součástí projektu je výsadba zeleně. Nová parkovací místa na Opavské ulici začnou lidem sloužit do konce podzimu. Ostrava chce v příštích 5 letech rozšířit sociální služby. Do roku 2031 plánuje vznik 240 nových lůžek v pobytových zařízeních a navýšení o více než 50 úvazků v terénních a ambulantních službách. Reaguje tak na stárnutí populace i rostoucí potřebu péče o lidi s duševním onemocněním. Hokejisté Třince po obratu v poslední třetině porazili Kladno 6-4 a i po šestém kole extraligy zůstávají bez ztráty bodu.
1: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava.
0: Letí to, ta hodinka utekla jako blázen, 1 minuta po 7 hodině, dobré ráno, přejeme taky všem frešákům řidičům.
2: A co teprve září?
0: No, to jako, to jenom, teď, za, to jenom zazářilo, zdravili. To jenom teď zazářilo.
2: Si, teď si Honzi přijel z dovolené, vidím tak od dneska, když si vítězoslavně přistál nebo doletěl ze Sicílie od Etny a podívej se na to, už vítáme říjen.
0: Je to tak, tak pozor, pojďme tedy na dopravu v Ostravské ulici v Petřvaldě. U Karviné se srazilo osobní auto, nebo respektive sjelo osobní auto ze silnice. Sjízdná ta vozovka je ale se zvýšenou opatrností, na místě pravděpodobně budou i hasiči. Pozor si dávejte taky na 48 u Šenova, tam se srazily 2 osobní auta při výjezdu na Nový Čín. A opatrně taky v Orlovské ulici v Ostravě, kde se ještě stále vyšetřuje dopravní nehoda osobního auta a motorkáře, na místě je policie i záchranná služba a v tuto chvíli probíhají vyšetřovací práce a vyšetřování nehody. Projedete jedním jízdním pruhem. Další informace můžete posílat a hlásit na naše telefonní nebo WhatsAppové číslo, a to je 77 337 136. No a my vám přejeme, abyste dojeli šťastně a hlavně s Fresh Rádiem. Dobré ráno, pokračujeme dále.
1: Doprava?
3: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
1: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
6: Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutu bar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice.
1: Vyhrávej skvělé ceny. Bon appétit. Monika Dudová a Honza Pernický. Na Fresh Radio.

0: zítra. On je zítra. Hned brzo ráno. No vlastně hned, jak přijdu do rádia, do práce, jo, takže nějak jako poté, nebo před tou šestou hodinou, přijdu do rádia a tvé věty budou znít. Pardon? Pane? Co tady děláte? Pane? Kdo jste? Jak jste se sem dostal? A já řeknu, ne, Moni, to jsem já. Honza Pernický. No jestli pak víš, o čem mluvím. Co se dneska jako bude dít tak závažného, že mě budeš zítra oslovovat, pane?
1: Pravděpodobně chystáš nějakou změnu, ale klik mi ještě navěď, ať to jako nacílím správně. Dobře, takže já ti zítra nepoznám.
0: Můj barber, respektive můj holič, jo, odjel na dovolenou. Byl v Bulharsku, tam to je docela fajn, všechno v pohodě. Já nebyl u Barbara dlouho, protože měl jsem jít den před premiérou, tedy 16. září. To ale nevyšlo.
1: To bylo nedovolené.
0: Ne, to byl ještě tady, ale já jsem to nestihl. To znamená, že naposledy jsem se byl se svou hlavou stříhat možná někdy na začátku září. Jo,
1: to první, měla ještě ani měsíc.
0: První týden, no není.
1: A už pozoruješ, že to potřebuješ.
0: No je to hrůza, jo. Ty nevidíš, jak to mám zarostlé, všechno nepěkné, jako nevzhledné.
1: Nevzhledné, nepěkné, když říkáš.
0: No, dovolíš si souhlasit, že?
1: Ne, to ale fakt nepřijde, mi to připadá úplně v pohodě.
0: A zítra budu nejvíc v pohodě, protože jak mě uvidíš, tak normálně vypadneš ze židle. To ti říkám. Jo, tak jenom já jsem tě chtěl jako tady i před posluchači.
1: Změna, jo.
0: No, já jsem tě chtěl před posluchači jenom ubezpečit,
1: varovat.
0: Že aby ses jako nebála ráno před tou šestou, až přijdu, že opravdu vnikl do studia jiný cizí muž. Ne.
1: A kolik hodláš do té změny investovat?
0: Budu to já.
1: Že to tak očekáváš jako.
0: Tak mě to stojí. Mě to stojí vždycky stejně. No, takže to je v pohodě, to já jako budu platit stejně asi.
1: Jak říkáš, ale jestli si to přeješ, tak já se ráno leknu.
0: No tak nemusíš, jo.
1: Jakože nečekaj, rozumíš.
0: Tak ukaž, jak budeš překvapená, jako ať vím, jestli jako to bude v pohodě nebo ne, ta reakce.
1: Mám ji nacvičit,
0: pojď
1: jo.
0: Teď, no, jestli.
1: Tak budu mít doširoka rozevřené oči.
0: Já přijdu, dívej, vcházím
1: stejně
0: do studia.
1: Stejně tak i nozdry.
0: Říkám, ahoj, Moni.
1: Ahoj.
0: Co tak civíš, jako co je?
1: Moc ti to sluší.
0: Jo. Děkuju.
1: Řekla jsem to správně, že?
0: Jo, může být.

0: českém éteru hrajeme 100%. Jako první One Republic a také Sophie Tucker Tsunami.
1: Tsunami, jo.
0: Tsunami.
1: Teď
0: když to je takové
1: film,
0: jako jenom takové vlnky, že podle toho, jak to hraje, ale je to opravdu tsunami.
1: Právě jsem viděla film s Demi Watts, myslím, a kdo tam ještě hrál? Ten, co hrál ve Trainspottingu. Vzpomenu si, ale
0: nevím,
1: jmenovalo se
0: teď
1: to Nikdo nás nerozdělí o tom, jak je zaplavila ta vlna
0: jo,
1: a on hledal tu rodinu, tři ano. syny a manželku.
0: Já to kdysi viděl, ale teď si nespomenu asi úplně, jak to dopadlo. Pozor, máte 3 vteřiny, bude spoiler. 1, 2, 3. Jak to dopadlo?
1: No, našel je.
0: Všechny naživu.
1: Ale hraje tam a toho jsem si všimla až teď, protože když jsem to viděla poprvé před lety, tak jsem si to vůbec nevšimla, že ten malý kluk, ten nejstarší z těch kluků, je vlastně ten, který teďka hraje i v Odyssey.
0: Aha.
1: A hraje, je to ten Tom Holland.
0: Tom Holland?
1: Počkej, není to...
0: Počkej, to je Spider-Man, ne?
1: No právě.
0: No. Jako, a
1: ne, to je on. To
0: jako
1: je on.
0: Vážně?
1: Normálně jako malý kluk tam hraje.
0: Aha, ok, dobře.
1: Jo,
0: wow,
1: jo,
0: tak
1: jsem
0: to
1: se jako nespletla a připadal mi strašně podobný. A je fakt,
0: jo, tak
1: že
0: to
1: jsem
0: si jako vydedukovala.
1: No počkej, že... tak je to hnedka najdu, tak, tak on mi nevěří, je to, ale
0: tak
1: jako
0: moment.
1: To je důvěra kolegyni.
0: Tak
1: dobře,
0: tady...
1: tak dívej se, jo.
0: Tak počkej, ale tohle
1: nic
0: je jako závažné.
1: Nic nás nerozdělí obsazení. Ano, hraje tam Tom Holland.
0: Nepovídej.
1: Jasně, teda, no jo.
0: Tak, dobrý, super. Tak, jako, jseš fakt dobrá.
1: Podívej
0: jako
1: se, když jde o chlapy, tak já to... fixuju.
0: Víš, jako zhruba roky narození, viď? To je jako,
1: to
0: co tam máš té hlavě?
1: Ty roky narození, já jako odhadnu, jestli jo nebo ne.
0: No, tak jo, tak Tsunami. Tak jsme trošku odbočili, nevadí, nicméně Tsunami, super muziky. Nabídneme i tady na Freshe za chvíličku třeba nový Harry Styles, tak pokud to máte rádi stejně jako my, buďte s námi, protože ranní Bon Appetit za malou chvilku je zpátky.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
6: Fresh Radio.
7: Jsme metropolitní rádio.

0: playlistu Fresh Radio, tak dost písniček je o lásce. Ono obecně jako ani ne, že by to bylo naším playlistem, ale prostě tak to jakoby je. Zpívá se především o lásce. Buď to je marné, nebo ztracené, nebo současné,
1: minulé.
0: Nebo minulé, nebo budoucí klidně.
1: No, a nebo i imaginární, to taky jsem už slyšela.
0: Ano, i tak se může. A my o té lásce teď budeme chviličku mluvit, protože vyšla na svět nová studie, která poukazuje na to, respektive říká, v kolika letech by se žena měla vdávat a muž ženit, tak aby to bylo jako optimálnější a takzvaně nejideálnější.
1: Takže zaktualizujeme čísla, ono se to jako rok od roku pořád mění, tím jak se všichni vyvíjíme, tak ano. Jak to vypadá letos?
0: No, záleží... Takhle, co si pamatuješ ty? Jak si myslíš, že to je jako podle tebe jako ideální, v kolika letech by se měla žena vdát a muž oženit?
1: Myslím, že když jsme to řešívali, nebo jsme to nějak jako to téma hlouběji probírali, tak jsem byla blízko tomu, jak by to mohlo být. Hmm. Takže já jsem se vdávala kolem 26 a myslím si, že je to jako v pohodě.
0: Hele, tak
1: je to fajn.
0: Dneska by si byla v takovém tom jako jo, ale
1: už to není aktuální,
0: ještě
1: jo.
0: Radši rok počkat.
1: Jo, tak to je, ale dobře.
0: Tak podle nové studie, která vychází z analýzy sociologa Nikolase Wolfingera, jo, z Utah University.
1: Takže Amerika, jo,
0: Amerika. Tak tady mají docela jasno. Ženy ideálně kolem věku 28 let.
1: Aha.
0: Nevím proč, ale muži mají...
1: Čas.
0: Muži mají čas. A ti tady mají ideální věk pro ženění až kolem 32 let.
1: Mm-hmm.
0: Jo? Co z toho plyne? Že jakoby pozor na to, jo, pokud se budete ženit nebo vdávat dřív, protože tady jako píšou s velkým vykřičníkem, proč by se neměli lidé brát brzy, tedy konkrétně pod 25 let. U velmi mladých párů hraje roli nedostatečná emocionální zralost. To znamená, že člověk zraje do opravdu svých 27 zhruba. Finanční nestabilita a fakt, že se osobnost člověka v rané dospělosti ještě opravdu výrazně vyvíjí a může změnit. Takže pozor na to. Já mám kolem sebe teď spoustu kamarádů a kamarádek, kteří se brali, jo, kamarádce je 22 a je už paní. Říkám si, wow, to je brzo, ale jakoby na druhou stranu říkám si, no dobře, tak jako když to cítíte, proč ne? Ale opravdu ta studie říká trošku něco jinačího a my chlapi samozřejmě máme jako větší čas než ženy, že?
1: A to se říkalo takže... vždycky, že vy k tomu docházíte pozvolněji.
0: Ano, takže i tak to je.
1: Za doby, kdy já jsem teda se vdávala, tak se říkávalo, že chlap dospívá ve 32 letech.
0: No, to by ta takže, studie to, takže to sedí, to sedí.
1: A že to trvá 2 týdny a málo kdo si toho všimne.
0: Hele, takhle, kolik bylo Ráďovi, když jste se brali?
1: No, já jsem...
0: Tvému muži.
1: Pod 30.
0: Pod 30 ho bylo. Tak ten to uspěchal. Nelituje toho?
1: A nebo keca? My jsme spolu už nějakou dobu a mě fakt splývají doby, kdy my jsme se potkali, randili a pak jsme se brali.
0: No,
1: já vím, že on je tak, počkej, já to zaktualizuju, jestli teda...

0: Máš čas, jo. On mě poznal, když byl určitě pod 30, tak 28, tak 32 měl asi.
1: 32? Seš si jistá? Protože jo, jestli 32, tak to sedí. Tak by měl být jako šťastný a spokojený.
0: Já bych to mohla spočítat, ale nechce se mi.
1: Jo, já ti rozumím.
0: Existuje cesta, jak mít jistotu.
1: Prosím vás, pojďte i vy se nám teď přiznat, otevíráme veřejnou anketu Fresh Radio a ptáme se, v kolika letech, pakliže jste už zasnoubení, ale vdaní nebo ženatí, tak v kolika letech proběhl ten den D, tedy obřad, jo? Napište nám to, jestli vám bylo 28, 30, 40, 50, protože pozor, ta americká studie poukazuje i na to, že příliš brzo je špatně, ale...
0: Příliš pozdě
1: je taky špatně. Jo? Takže
0: pojďme to, dobře trefit, prostě.
1: Pojďme to vychytat. 77.

0: kolika letech jste se vdávali, ženili, vy nám píšete na WhatsApp, případně aplikaci a my už tady máme odpovědi, včetně třeba i hlasové zprávy.
1: Ano, tak začneme jí, jo? Mm-hmm. Dobře, dobré ráno přejeme.
2: Ale čaute, tak my jsme se s manželkou vzali úplně přesně, jak to říkáš, přímo v tomhle věku. Takže my jsme to trefili krásně, čaute.
0: Čau, čau,
1: tím pádem, Jakube, teda Danieli, promiň, musíte být spokojený manželský pár až za Prahu.
0: Sabina, 20 let s manželem, manžel měl 24, ona měla 22, jsou stále šťastní a nemuseli se vdávat. A
1: no, tak to pozor, Nikolas, počkej, já musím zjistit to jméno toho vědce, Nikolas Wolfinger by řekl,
0: to bylo brzo.
1: To je velmi brzo, to je velmi brzo.
0: Ale mi láska.
1: Láska není láska.
0: Terka měla 28, manžel 31, takže tady jsou
1: výborně,
0: taky.
1: Výborně, tady jste v kritériích, takže splňujete, dobře.
0: V pohodě, znají se, odstřednili, fakt, že museli do toho dozrát, píše. Barťas do toho praštil, on v 28, takže se taky vymykáte teorii. Občas je to těžké, ale za ty dobré roky to stojí. Svatba proběhla v roce 2012 po 4letém vztahu.
1: No,
0: tak
1: to by se vidíš, Nikolasovi nelíbilo. Ale...
0: Ne, nelíbilo, ale tak jako Nikolas nemá co kecat. Funguje. Tak ho, někdy potřeba porušit,
1: no jo, ale
0: co je psáno.
1: Třeba takový Nikolas Wolfinger vychází z vlastní zkušenosti.
0: Mě zajímalo, jestli ten Volťas je nebo není ženat.
1: já se zeptám. Je...
0: A pokud jo, tak kolika ti přibral?
1: Nikolas Wolfinger ženatý.
0: Rozvedený s pátou manželkou.
1: Případně v kolika ti se ženil?
0: No.
1: Tak uvidíme.
0: Kdo nám tady radí.
1: Káže víno a káže vodu a pije víno. Tak, pozor. Pokud jde o věc Nikolase Wolfingera, osobně informace o jeho vlastním rodinném stavu nebo věku, kdy vstupoval do manželství, nevíme nic a nejsou veřejně dostupné.
0: No, tak to je ještě mnohem horší tady to.
1: To je frajer, fakt.
3: Buongiorno amici. Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.
5: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Než připomeneme kvíz naopak, o co hrajeme a tak dále, tak ještě se pojďme vrátit k tématu, kde je ideální se ženit brát. A k tomu pánovi, který hlásal, v kolika to máme udělat.
1: No, vážený pan Wolfinger, který je vědec, který vědčil právě v kolika letech, přesně jak jsi říkala, jo? Z Utah University.
0: Tak co?
1: No, mně se líbí, že Sandy zapátrala trošičku více do jeho... Pod jeho pokličku a ptala se, jestli on sám je ženatý. Muž,
0: AI,
1: který
0: jo?
1: jako...
0: Nebo internetu.
1: Internetu AI, prostě muž, který rozhoduje o tom, v kolika letech by se lidé měli brát, ženit a vdávat, tak jestli on sám má nějaký vztah nebo ne.
0: Aha,
1: inteligence píše, ano, podle veřejně dostupného zdroje byl Nicholas Wolfinger v minulosti ženatý, ale pozor, v roce 2016 byl uváděn jako svobodný.
0: A teď popři, že jsi hekel Wolfingře, nebo jak se jmenuješ.
1: Wolfingře. Nechme ho být. Nechme Wolfingera Wolfingerem, to už je za námi. Pojďme na něco, co bude...
0: No fakt, ale smažený sandát v pivním těstíčku. Ranolečky, česneková majonéska s citronkem, co?
1: Ty, ty víš, jak na mě.
0: Tak to byla víkendová nabídka zrovna.
1: No, tak tady mě nějaký Wolfinger absolutně přestal zajímat. Ne. Sandátek. Kvíz naopak, tento týden hrajeme o 2000 korun do Radegastova šenku v Nošovicích, Beskydech. Vy si to můžete vyhrát díky tomu, že zavoláte za chviličku do kvízu naopak. A myslím si, že strávit ještě pozor stále teplý letní víkend teď, právě třeba v Radegastově šenku, když pojedete z hor, je úplně jako ideální nápad, že jo?
0: To je nejlepší možný nápad.
1: Takže tak, no. Tak za chvilku kvíz naopak, jakmile zazní signál, nečekejte, volejte.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Safír. Dobré ráno, kdo je na telefonu?
1: Dobré ráno, tady Martin.
2: Fresh Radio, zdraví Martina.
0: Martine, ty jsi po nějaké akci?
1: Ne, to jenom tak zaskočilo.
2: To jenom po ráno, já to mám taky. Tak, já takhle mluvím každé ráno.
0: No, ale Monča chodí na ty akce, víš, takže to je v pohodě.
2: No,
0: Martine, odkud voláš?
1: Volám z Malhostovy.
0: Mm-hmm. Z Malhostovic?
2: To je kousek od Brna.
1: Ne.
2: No, to my znalci víme. Jak se tam máte, Marťo?
0: Malhostovice.
1: Dneska to máme slunečně.
2: Aha, tak to mi taky.
0: Heč, i tady svítí.
1: Tak to je fajn.
0: Tak jo, no tak plný emocí. Martin plný emocí. Tak,
2: tak je
0: nic,
2: ráno,
0: tak,
2: co by si chtěl, no, 7.54. No. Pojďme na kvíz, tam ho rozjíbeme.
0: Martias, 10 otázek, ty odpovídáš špatně, 1 minuta. Seš ready, můžeme jít na to?
1: Ano, jsem ready.
0: Jdeme okay. Na to.
3: Kvíz naopak. Kvíz naopak.
0: Martine, kuře je mládě od kruty nebo slepice?
1: A je to od kruty.
2: K čemu slouží zubní nit?
1: A je to na sulíky.
2: Aha.
0: Čím se živí popelář?
1: A skládá symfonie.
2: Na které části těla máme loket?
1: A na noze.
2: A?
0: Jaké i napíšu ve slově manipulace?
1: Kvěde.
2: Martine, co je méně? 3 minus 0 a nebo 0 krát 3?
1: 3 minus 0.
2: Výborně, to je šikulka.
0: Hmm. Má dnes svátek Jan
2: Honza?
0: Honza? Ano nebo ne?
2: V jakém měsíci chodí čert?
1: Čerti chodí v lednu.
0: Kolikrát je písmeno O ve slově opilost?
2: A doplň nám, Martine, přísloví. Sytý hladovému. Jak je to dál?
1: A zaspívá.
0: Hele, tak a teď, moment, mě by vlastně zajímalo, zpíval, jak je sytý hladovému
2: nevěřím.
0: Hladový sytému?
2: Sytý hladovému nevěří.
0: Jo tak, to já neznám, já to slyším poprvé v životě.
2: Ty jsi nikdy nikoho hladového nepotkal,
0: no,
2: víš?
0: No já jsem hladový věčně, ale jakoby... Počkej, takže aha, já myslel, že sytý hladovému hladový sytému, že to je jako nějaké jako pořekadlo pro chudáky, víš, jako?
1: Oko za oko, zub za zub.
0: No ano, oko za oko,
2: zub za
0: zub. Zub za zub.
2: Na neštěstí Uber na to znají, což je super, takže Marťo, i pro tebe platí buď v pátek na telefonu, v době kvízu naopak, když budeme volat zpátky, zvedneš to, hele, tak dvojka do Radgastova šenku, jo?
1: Jo, budu připraven.
0: Marťo, prosím tě, já jenom jestli tě můžu jako poprosit, jo, zasmíj se, nebo usmíj se na svět. No, výborně, tak to jsem chtěl docílit, mi přijde Martin strašně smutný, jako já nevím.
1: Ne, to být,
0: že ne, fakt ne.
2: To nemusí ne, být ne. Smutné.
0: No, přišlo mi, a nechceš zahrát nějakou písničku třeba výjimečně, nebo?
1: Tak to by bylo úplně skvělé, to bych nechal zahrát pro ženu, která možná poslouchá.
0: A dívej, jakou má radost najednou.
2: No, tak pojď, na něho.
0: Tak říkej.
1: No a třeba něco od Honzy Samita.
2: No tak jo, Johna Samita určitě
0: jo, já
2: máme.
0: Jsem si říkal, jakého Honzy. Hele, tak vybírám. Počkej, tady je spoustu dobrých věcí.
2: Co
0: bys
2: třeba
0: Honzy.
2: Chtěl?
1: Hele, na to natrefíš, je to jedno.
0: Jo, tak já jo, už tak, jsem natrefil.
2: Tak s Wilkinsonem.
0: S Wilkinsonem.
2: No, tady si něco zrovna vidím.
0: A Hilou, jo? Může Shiver? Být?
1: Samozřejmě, díky no,
0: tak výborně, tak posíláme. Tak jo, Martias, možná v pátek. Měj se, čau, pa, pa. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Čau.
1: Ahoj.
3: Kvíz naopak.

0: Honza Summit a také Wilkinson. Tohle jsme hráli kamže? Do Meraltovic? Jak to bylo?
1: Kousek od Brna to je, ale přesný název se už taky nepamatuju.
0: Už nevíš, no nevadí. Tak zdravíme do Brna, jo? Zdravíme do Brna.
1: A okolí
0: je 8 hodin, pro vás máme připravené také další zprávy. Trvá jich
1: to, že? Ona to nepochopila, no, chudák, že chceme už dělat práci.
0: Počasí. 8 hodin, hezké ráno, dobré ráno. Dneska ty maximální teploty vyšplhají v Ostravě a okolí do 25 stupňů Celsia a bude jasno po celý den. Na večer se může zatáhnout, ale pršet by dneska rozhodně nemělo. Pokud se chystáte do Beskyd nebo třeba klidně i do Jeseníku, tak počítejte teploty od 18 do 21 stupňů Celsia s jasnou oblohou a v noci teploty kolem 7 stupňů Celsia.
2: Fresh zprávy.
1: No a tady jsou zprávy. Téměř 3 měsíce po nočním požáru zůstává obchodní centrum v ostravském Bělském lese zavřené. Pojišťovny čekají na konečnou zprávu vyšetřovatelů. Lidé z okolí vyhlížejí otevření obchodu s potravinami, zatímco někteří podnikatelé už ale hledají zázemí jinde. Domovník Preventista je projekt zaměřený na větší bezpečí a pořádek v bytových domech. Aktuálně je do něj zapojeno 20 domovníků. V září dotační podpora projektu končí, ale v Ostravě jeho plánují domovníky financovat nadále jako městský obvod. Na jeho realizaci obvod spolupracuje s městskými strážníky, policií České republiky a asistenty prevence kriminality. Hokejisté HC Vítkovice Ridera v 6. kole Tip Sport Extraligy vyhráli v Olomouci 4-3. Vítkovický kapitán zbořil, vstřelil vítězný gól 141 vteřin před koncem základní hrací doby. Gratulujeme!
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava.
0: A dobré ráno, minutku po 8 přejeme i na silnice v metropoli. Víme, že problémy se stále ještě řeší v Ostravské ulici v Petřvaldě u Karviné, kde osobní autosilo mimo silnici, tak opatrně projíždějte pomalu a pozor taky při sjezdu na Nový Jičín na silnici 48 u Šenova, kde se srazily 2 osobní auta, policie to stále ještě vyšetřuje, tak počítejte s tím, že se můžete u výjezdu na chviličku zdržet. Další informace můžete posílat na telefonní číslo nebo WhatsAppové číslo 773 37 136.
2: Doprava.
3: Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
4: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. a jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HRko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
6: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
7: Bon appetit. Metropolitní fresh recept, jak nahodit baterky. Bon appetit. Monika Dudová a

0: Or White. A Fresh Radio.
1: Monika. Honza.
0: Honza. Pernický Rudová.
1: Ostrava. Třinec.
0: A Vířov.
1: Bruntál.
0: Frýdek Místek.
1: A Krnov. Potiště.
0: Orlová, Karviná, co ještě známe?
1: Bohumín.
0: Hranice na Moravě, Bohumín. No, pár měst, jo.
1: Vítkov.
0: Vítkov taky, jasně.
1: Opava. Hlučín.
0: Kulne. Kopřivnice, New Jersey.
1: Kyjovice.
0: Malenovice.
1: Rýmařov.
0: A tvůj oblíbený Bruntál.
1: To už jsem říkal.
0: Fakt jo. Tak jsem zazděla. Pardon.
1: Dobré ráno. Vlastně je úplně jedno, kde nebo odkud nás posloucháte. Důležité je, že jste naladili, že jo? Tak to je.
0: Tak to je.
1: No. 8 hodin, 11 minut, středa 30. září. Jeden měsíc nového školního roku je za námi. Spoustu věcí začalo opět od znova, je to hokejová liga nebo fotbalová liga. Taky dnes v noci odstartovala kanadsko-americká NHL, NHL, takzvaně nejlepší hokejová liga světa, jo? Nejprestižnější.
0: No a když už teda mluvíme o zahraničním hokeji,
1: no.
0: Tak David Pastrňák teďka hodně se řeší jeho kapitánství, že
1: ano,
0: pro
1: ano.
0: Tým.
1: Dokonce dnes v noci měl premiéru s kapitánským C-čkem v Bostonu. No, je to velký kápo prostě.
0: No a už to prosím tě řekl mamince, protože on řešil v nějakém rozhovoru, že to jako musí sdělit mamince.
1: Tak já doufám, že jo, že to mamka ví.
0: Oni jsou velice zpříznění, že?
1: Si myslím, že mamka,
0: vztahy, tak
1: já si myslím, že maminka byla dneska i v Bostonu na zápase určitě.
0: A to, co zlehčuje, určitě jo.
1: Věřím tomu, že jo. Tak my gratulujeme Davidu Pastrňákovi, ale taky i ostatním, protože letos se do americké NHL dostalo do toho základního nominačního, jak to mám říct, jako mustru, jako dost českých hokejistů. Jo? To je třeba říct, já to číslo mám úplně přesně, Moni, tak pokud tě náhodou zajímá, tak ti ho řeknu právě teď, je jich 21. 21 Čechů hraje tu nejlepší hokejovou ligu světa. Mezi něma třeba Karel Vejmelka, Jakub Dobeš, Daniel Vladař, jo? Mezi obráncema Radko Gudas, David Špaček, nebo třeba Adam Jiříček, Marek Alšer, Mikuláš Hovorka, a nebo David Pastrňák, Pavel Zacha, Jirka Kulich, Ondřej Palát, Radek Faxa, Adam Klapka, Filip Chytil nebo Tomáš Hertl. To je
0: to
1: jako
0: hezké,
1: výčet,
0: je to hezké.
1: Jo.
0: Včera měl svátek Michal, můj brácha, a on, když byl malý, tak si hrozně přál hrát jako NHL a já jsem fakt hodně dlouhou dobu věřila podstatnou část našeho společného dospívání, že on to jako dá, že jednou takhle... Víš, budeme číst na listině i jeho jméno. Mm. No, měl kruček k tomu, aby hrál za Oceláře v Třinci.
1: A to je nehraje, dobrá NHL vlastně,
0: ale,
1: česká.
0: Jako jasně, ale vybral si jiný životní cíl, on je ti člověk, je hasič.
1: No a to je pěkné, já myslel, že řekne, že hraje kriket třeba nebo něco.
2: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.
1: Tak hokej, zdar, sportu zdar, hokej obzvlášť, ať se daří a my posíláme další pecky.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: prosím tě, nerada to říkám, ale policejní hlídku, je to UNHčka u učiliště. Takže děkujeme Radkovi, že zahlásil, dokonce i fotodokumentaci přidal.
1: No, to je hodnej.
0: Takže UNHčka, jo, pozor na hlídku.
1: U učiliště.
0: U učiliště.
1: Jo, nová huť učiliště.
0: Nová huť učiliště.
1: Tam přesně. Hlídku je policie.
0: Tam ano, tam jsou kluci schovaní za šití.
1: Na koho tam čekají, prosím tě, zajímalo.
0: Podívej se, oni mají své oblíbené místa, není jich málo. Třeba takhle včera jste ve velkém viděli a to bylo, tuším, když se vyjíždí, oni tomu říkají Uslunka, je to možné, Uslunka směr, aha, od Lidlu na Svinov, tak tam včera měřili ve velkém. Jo. Dneska ráno psal rovnou Petr, že jede a ještě tam nevidí, ale může se stát cokoliv, je to jejich prý oblíbené místo.
1: Je pravda, že kdysi dávno, když jsem právě od Porubky odbočoval právě ke Slunku nahoru, jakoby do ulice v Závětří a tak dále, jak se jede jakoby ke Kaufu nahoru, aha, tak normálně kdysi stáli přímo naproti v té slepé, kam jakoby nevědeš a tam je 30. A já tam měl skoro 50 a stálo mě to tehda body a pokutu. Tak opatrně, oni fakt můžou stát jakoby kdekoliv.
0: No a já zase vím, je takové jejich oblíbené místičko před Frýdeckým lesem, když vlastně vyjíždíš, jakoby si přijížděl od Dobré třeba, anebo... Jak to ještě říct, na vyhlídce je tam ta část a ty vyjíždíš ten kopec a vlevo jdeš jakoby k nemocnici a vpravo se dáváš na sedliště, tak tam vyjíždíš do kopce a je tam stopka.
1: Ano.
0: A hned za tou stopkou jsou rodinné domy a taková jako cesta mezi něma a tam vždycky byli schovaní a odchytávali ty, kteří nestáli na té stopce.
1: Dívej se na ně, jak jsou mazaní.
0: Jinak Radek se ještě docela rozepsal, komunikujeme spolu ohledně té hlídky u učiliště a píše, dodává, že jich berou opravdu dost těch aut. Se kontrolují.
1: Tak opatrně, kdybyste náhodou jeli právě kolem Nové Hutě, tak počítejte s tím, že u učiliště jsou policisté. Opatrně s Freshem, za chvilku pokračujeme.
2: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chmělu už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
3: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
2: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
4: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
5: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Ty vogo, T-Rex!
7: Kde?
8: Tamhle!
9: Ten má ale klapy!
10: Je, tam je dinosauří mláďácko!
11: Mimino Stegosaura!
12: On chodí!
13: On je živý!
10: Hoši! Velké řeště s prulískami!
14: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
15: A dívejte, tam je ten velký!
16: Ten má krk až do nebe!
5: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
17: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
18: Moje auto mě reprezentuje.
19: Automička IMO.
18: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
19: Automička IMO.
18: Perfektně umyté auto od 109 korun.
19: Automička IMO.
18: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
19: Automička IMO.
18: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
20: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
18: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
21: Nejlepší snídaňové menu v Metropoli. Bon Appetit. Bon Appetit. Monika Dudová. Honza Pernický.

0: 30. září 2026.
1: A kromě jiného, jo, kromě toho, že třeba dneska jeden podcastů a tak, svátek má Jeronýma, Ráchel.
0: Ráchel.
1: Tak je Mezinárodní den překladatelů.
0: To je ale krásné povolání, na které já bych osobně nikdy v životě nedosáhl, poněvadž neumím překládat.
1: No, a protože Fresh Radio rád plní sny,
0: ano.
1: Rádo, tak klidně si to můžeš zkusit, jaké to je být kůži překladatele.
0: No já nevím, a tak myslíš,
1: pro velký úspěch.
0: Myslíš, že bych to dokázal?
1: Určitě.
0: Jo? Takže že bychom si dali scénku, že ty budeš teda jako mluvit a já budu pro posluchače jiného jazykového umění mluvit,
1: no tak
0: překládat.
1: Uvidíme,
0: jo?
1: Kolik těch světových jazyků ovládáš.
0: No, by se zdivila. Já jsem se vždycky říkal,
1: ničemu zatím.
0: Já jsem si vždycky říkal, proč mě jako nechtěli do, já nevím.
1: Jako letušáka?
0: No, třeba jako letušáka, že já jsem jako byl vybavený skoro všema jazykama, které
1: třeba
0: existují.
1: Třeba
0: umím výborně korejsky.
1: Co dál?
0: Sambek, samšip, sam.
1: Dál, jaký jazyk ještě?
0: No, výborně, výborně umím polsky, jo.
1: Dobře.
0: To, je jako,
1: to už jsou dva plus s tvojí rodnou češtinou,
0: to jsou tři světové jazyky.
1: Tak.
0: Jo.
1: Co ještě nám můžeš nabídnout za pár minut?
0: Výborně umím anglicky, ale jakože výborně, tom jako tam nemám konkurenta.
1: Německy
0: to jako jakž takž jde, italsky a zvládám i slovenský jazyk.
1: A francouzština?
0: Francouzština, oui. Oui, s'il vous plaît, oublie.
1: Fajn, tak já myslím, že tohle byla krásná pozvánka
0: na následující minuty.
1: Na počiny, které se budou dít, tak
0: tak buďte s námi.
1: Francouzsky.
0: Buongiorno.
1: Jasně.
2: Bon appétit. Monika Dudová a Honza Pernický. Bon appétit.

0: dneska je Světový den překladatelů. Každého, kdo umí nějaký světový jazyk dobře, tak to já obdivuju. To je
1: já bych třeba chtěl pozdravit pana Jaromíra Janečka. To je překladatel, který přeložil z francouzštiny divadelní hru Tik Tik od Laurenta Buffyho do českého jazyka a chtěl bych říct, že pan Janeček je pan Janeček. A zrovna pro něho je dnešní den. Ale taky třeba i pro mě, že?
0: Mezinárodní den překladatelů. Ondřík si chtěl zkusit, jaké to je mluvit a disponovat několika světovými jazyky. Mezi ty nejkrásnější a vůbec nejoblíbenější patří pochopitelně italština, francouzština, španělština. Tak ty tam určitě mít budeš, jo? Když teda chceš zkusit, jaké to je.
1: S tou francouzštinou jako tam teda musím říct, že jsem teprve v základech, jo, jakoby, ale...
0: Tak uvidíme, hele. Pro mě je vždycky nejtěžší, vždycky obdivuju všechny, jak dokážou předsvakávat mezi těmi jazyky.
1: No jasně, tak jo? To víš, to my prostě... umíme, my jako umíme. Že?
0: Umíš to.
1: No tak my jsme no, překladatelé a my to umíme, takže okay, to není problém.
0: Pane překladatele, pane překladateli...
1: Tak nevadí.
0: Češtinu máme za sebou.
1: Češtinu, tu raději nechme být.
0: Opravil si správně.
1: Ano.
0: Začneme zlehka, jo? Cestou do práce jsem si koupila kafe.
1: No, tak ještě mi musíš říct, jakým jazykem.
0: To můžeš si vybrat na začátek pro start.
1: Tak já začnu slovensky, že? Jako, začneme zlehka, takže cestou do roboty jsem si koupil kafe.
0: Do roboty.
1: Do roboty.
0: Dobře.
1: Já jdem do roboty, tak si koupím po cestě kafe.
0: Paní se mě ptala, jestli sladím.
1: Pořád slovensky?
0: Ne, to zkus třeba španělsky.
1: Mia morena e asto sladcimo.
0: Morena.
1: Morena je jako žena španělsky. Jo?
0: Já jsem jí na to řekla, ne, stačí mi mléko.
1: Jazyk?
0: Dobře, třeba italsky.
1: Ještě jednou, jak to bylo, promiň?
0: Stačí mi mléko.
1: Mamma mia, more, nito a mia, mlieko, ještě tam bylo, arrivederci.
0: Poděkovala jsem a šla jsem na tramvaj a můžeš do německého jazyka třeba.
1: Německy, jo. Achtung, acht, Martin, da chci, ta 20 und haben wir Trasse vor. Tak jo, to bylo německy.
0: Stojím na tramvajovém ostrůvku jo, a vyčkávám na příjezd tramvaje. Mezitím vidím, že se blíží kamarád. A teď překládej. Ahoj, co tady děláš? Polsky.
1: Čest, chlopak, co ty tu robíš?
0: Rád tě vidím. Řecky.
1: Kalimera, kalimera, kalispera, tuto, mavio, ario.
0: Nechtěla bys se mnou na kafe... Třeba chorvatsky.
1: Chorvatsky? Chačeš tě do pič?
0: A já odpovídám...
1: Kafe?
0: Ne.
1: Piče kafe.
0: Česky.
1: Česky? Nechci, děkuju.
2: Kvíz? Naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky, ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Party House Varenská. Narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Secesní restaurace Ondráž ve Svojarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
2: Vyhrávej skvělé ceny!
4: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
5: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Dab FM, anebo apka.

0: Děkuji, děkuji.
1: Za co?
0: No tady skláním se před všema, kteří mě prosili spíš.
1: Tak, počkej, tak to my spíše děkujeme, ne? Jestli...
0: Jo, tak není problém, kdyby náhodou někdo jako potřeboval naučit nějaké ty jazyky, tak...
1: Víme, na koho se máme obrátit.
0: Mám taxu 800 korun za hodinu. Což jsem jako levný,
1: to
0: ještě
1: pozor. To se vyplatí být dneska překladatelem.
0: Jo, jo.
1: Můj teda angličtinář si byl jenom 400 nebo 450, takže...
0: No, tak to... Tak
1: jako ty asi... nejsi úplně z levného kraje.
0: No, jako tak, ale pozor, já těch jazyků ovládám trošku více, jo. Jako, jestli
1: já,
0: někdo
1: ale
0: učí jenom
1: jeden,
0: angličtinu...
1: Když mě naučíš jeden za těch...
0: Není problém, není problém.
1: Minut.
0: Jestli chceš, není problém.
1: My dneska pro vás máme Mariku, ta je po 9. Po 10. nebude JJ, protože JJ dovolenku je, ten je v Rakousku, takže ho zkus pozdravit ještě v rámci jako dnešního dne překladatelů.
0: Jsi jako rakouskou němčinou, jo?
1: No klidně, tak jak umíš.
0: Čus. Čus.
1: Čus Javor.
0: Čus Javor. Arbeit, das dachten, stachten und machten dachten. Jo, to bylo jako, že zdravím Jirku.
1: Že nepracuje, já to budu překládat, Jirka
0: děkuji.
1: Prostě jako nepracuje, dovolil si užít si dovolenou, my musíme makat za něho.
0: Tak.
1: Je to jako je tvrdá práce.
0: Kromě je to řeholé, no.
1: Jirky má dovolenou tenhle týden i Radek, v pátek z velkého důvodu.
0: Kde je, že bychom mu pozdravili v tom jazyce, víš?
1: Poslouchej, jako v pátek, já myslím, že čtvrtek bude v Karlových Varech.
0: Tak tam se mluví rusky, tak já můžu, tak spasíba Radko, můj milý tavariš, chlopčik i malinky, taky fajný.
1: Takže i s chlopčíkem tam bude, jo? Proč ne? Neříkal, ale je to docela
0: budu
1: možné.
0: Spolu,
1: no a v pátek, to jsem zvědavá, jak s tím si poradíš, bude v pátek moderovat Radek gala večer soutěže Stavba Moravskoslezského kraje. Bude se to udělovat kompresovně na Ladeku, Ostravě Petřkovicích.
0: No.
1: No a tak jestli i tak chceš pozdravit.
0: A kdo tam bude? Jako, no, ze zahraniční.
1: Moderátor tam bude náš Radek Erben.
0: Ano.
1: A zahraniční bude to Stavba Moravskoslezského kraje.
0: Takže jako, že bych takže... ostravsky. Tak zdar jak cip. Kurde, tak díky moc, že jste posluchali a těšíme se zase zítra. Buďte naladěni na tom fajném, takém fajném rádiu tady na ostravském Freshu 103.6.
1: A byť je Radek Erben náš moderátor Fresh Rádia, tak věřte, že on bude mluvit na rozdíl tady od prvníka česky během toho pátečního gala večeru.
0: Těžko říct, jestli přijede z těch Karlových Varů, tak aby mu tam neskákala ta roština trošku.
1: Tak,
0: no.
1: Uvidíme. No a dneska si jistě Martin Chlebou, kterého znáte z Mašinérie.
0: No, ten byl v Turecku, jo, v létě, tak jestli chceš, tak můžu i něco... Nechal bych to na zítřek, až dobře.
1: Musíš nám to dávkovat postupně, jinak bychom to neustáli.
0: Je mi to jasné, já v turečtině teprve začínám, takže v pohodě, to by nebylo kvalitní ještě.
1: Naprosto chápeme.
0: Tak jo.
1: Přijímáme tady tenhle tvůj nápad.
0: Tak a to je všechno. Tak čau a zítra se na vás těšíme opět 6. Ahoj.
1: Aleluja.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Přesně takhle hraje Fresh Radio, toto je Zerb, taky The Chainsmokers a my vám přejeme pěkné dopoledne, je 9 hodin, připravené pro vás máme také poslední zprávy tohoto dne. Tak.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí. Počasí.
0: Minimálně tady na Freši, protože my jsme pozitivní a nechceme přinášet špatné vlny, že jo, během dne.
3: Nechceme.
0: To je logické. Takže pozitivní bude i o tom, jaké bude počasí dneska.
3: Jo. Dobře.
0: To bude pozitivní, protože dneska v Ostravě maximální teploty do 25 stupňů Celsia, bude jasná obloha, na večer se může přece jenom trošičku mračit, ale pršet rozhodně by dneska nemělo. Na horách dneska maxima 21 stupňů Celsia a jasno.
3: Takhle si to přejeme.
0: Potvrdila Monika Rudová, teď prosím zprávy.
3: Ano, z Ostravy Poruby, když dovolíš. Ostrava Poruba se stejně jako další obvody a města potýká s nedostatkem parkovacích míst a snaží se hledat lokality, kde by mohla postupně vznikat. Nyní se budují na Opavské ulici. Součástí projektu je i výsadba zeleně. Nová parkovací místa na Opavské ulici začnou lidem sloužit do konce podzimu. Ostrava chce v příštích 5 letech rozšířit sociální služby. Do roku 2031 plánuje vznik 240 nových lůžek v poskytovaných zařízeních a navýšení o více než 50 úvazků v terénních a ambulantních službách. Reaguje tak na stárnutí populace i rostoucí potřebu péče o lidi s duševním onemocněním. Hokejisté Třince po obratu v poslední třetině porazili Kladno 6-4 a i po šestém kole extraligy zůstávají bez ztráty bodů. Gratulujeme.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava.
0: Dobré dopoledne, 2 minutky po 9. hodině přejeme taky na silnice u nás v metropoli. Víme, že aktuálně se řeší problém na Frýdecko-Místecku, kde se srazily 2 osobní auta, konkrétně v Kaňovicích, tak počítejte s tím, že je možnost nějakého toho zdržení. To je z dopravy aktuálně všechno, jinak to jezdí docela v pohodě a buďte opatrní. Mějte se, zatím smějte se, zítra v 6. Ahoj!
1: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na 4 kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Doprava?
2: Doprava.
5: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
1: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Krásne ráno, samozrejme dúfam, že máte spravenú kávičku a ešte možno bude nejaký keksík dobrý k tomu, čo poviete, taký chrumkavý Tom Cruise. Áno, chápem, každý máme iný vkus. A tak poďme na toho Toma. Ten patrí medzi najväčšie hollywoodske hviezdy a o svojom súkromí toho veľa neprezrádza. V rozhovore pre jeden magazín však otvorene priznal, že klebety o jeho náročnej a intenzívnej povahe sú skutočne pravdivé. Keď o niečo zaujme, ide do toho naplno. Filmovanie dokonca označil za súčasť svojej identity a zdá sa, že ani po 60-ke rozhodne neplánuje spomaliť. No takže ako tatino k ničomu, ale ako herec super, či?
0: Skandál s Marikou. Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
6: All day, every day.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Páľo Habera, áno, to je moja ďalšia obeť v škandále na Freši. Ten sa aj po 5-ročnej prestávke vrátil opäť do poruty superstar, hoci priznal, že najskôr váhal. Dokonca sa režisera pýtal, či už nechce niekoho mladšieho. Nakoniec však ponuku prijal a opäť hodnotí spevácke talenty svojim typickým priamým spôsobom. Podľa neho dnes nestačí iba dobre spievať. Súťažiaci musí mať aj iskru, osobnosť a niečo, čím zaujme publikum. No, ako sám s humorom dodáva, stále sa čuduje, že v porote ešte sedí. No a ja sa čudujem, ale stojí to za to.
0: Skandál s Marikou.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk.ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk.ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk.ostrava.cz.
5: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
6: No, super.
7: Co no super?
6: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
7: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
8: Dej analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+. A v celém Česku.

0: poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října v Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
1: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
2: Fresh Radio.

0: segura, mas tá quente.
1: Best of Fresh.
2: Já nevím, jestli jako my jsme přísnější, nebo naopak frešáci jsou unavenější třeba, těžko říct.
3: Možná mají taky jako tu podzimní depku, Honzi.
2: Třeba jo, no. Třeba. Počkej, třeba. Moni, jako a země to jako srší nějak, že mám nějakou depku? Ne.
3: No jako ráno jsi o tom tak vyjádřil.
2: Jako vypadalo to, jo.
3: Popisoval, no, že,
2: no a tak
3: že
2: a když na mě koukneš, tak co vidíš?
3: Pernického v mikině, takže depka. A má kraťasy?
2: Má, takže to ještě, zase tak velká depka není.
3: Tak, tak

0: notice a moment until it's already gone. And then it stays with you longer than anything else.
1: Alešův Old School. Alešův Old School.
2: Členové se skupiní Bahamen opravdu žijou na Bahamách a nikdy by po nich neštěkal ani pes, kdyby v roce 1999 neštěkali oni v songu Who Let the Dogs Out. Nutno podotknout, že ho nenapsali, jen si ho vypůjčili. V roce 2004 nejprodávanější single roku a nakonec dokonce i nominace na Best Dance Recording roku 2001. A dodnes písnička plná štěkajících psů zní v různých filmech, taky v reklamách a v éteru.
1: Alešův Old School.

0: Alešův Old School na Fresh Radio.
1: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
2: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů horce nepouští, takže se bojím.
1: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
3: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
4: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
5: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
0: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Fresh.
1: Já už se musím oni připravovat na studentky, víš, to není jen tak, jako podávat konzultace. Je to řehole.
2: A jaké konzultace budeš podávat?
1: No tak když se zeptají, pane moderátore, ty tlačítka a ty čudlíky, to všechno to ovládáte vy? A já řeknu, ano holky, tak to je prostě, musíte na to mít jako školení, musíte na to jako mít jako hlavu.
2: Nesklamu tě, já jim nebudu říkat, že stačí vlastně jenom jeden čudlík na mikrofon a jedna šablička a že si vlastně vystačí s dvěma úkony. Ne, to nebudeme říkat.
1: To prosím tě neříkej.
2: Aby se to právě, aby ti to jako neubralo punc.
1: Ale oni budou jako holky fascinovány i tady tím vším, jako víš, tím monitorem, to je tady, to vypadá... To vypadá, že to je jako raketová věda.
2: No jasně, a hlavně řeknu, tebou, že?
1: A hlavně mnou, no. já budu podávat jako různé jako odpovědi na otázky, které přijdou. Jako, zkus se mě zeptat na něco jako studentka. Představ si, že ti je 22.
2: Mm-hmm. A co jste studoval, abyste mohl být moderátorem?
1: No, to je výborná otázka. To
2: je skvělá, viď?
1: To jste mě dostala, slečno. Bon appetit. Best of.

0: Premium Lumíra Moskovského.
1: Projekt nazvaný Funkadelic vydává nahrávku Rockin v roce 2005, kdy elektrohouseový beat začíná vytlačovat takovou tu klasickou funky house music. Výrazná basová linka, trošku dubstepu, rockové prvky a tvrdší groove. To je oblíbená skladba klubových DJů od roku právě 2005.
0: Milénium Lumíra Moskovského.

0: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
4: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
7: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
8: No, super.
9: Co no, super?
8: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
9: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
10: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
11: Moje auto mě reprezentuje.
12: Automička IMO.
11: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
12: Automička IMO.
11: Perfektně umyté auto od 109 korun.
12: Automička IMO.
11: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
12: Automička IMO.
11: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
13: Fresh Radio. Fresh Radio.
14: Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Yeah, you should take it off.
1: Fresh Radio.
2: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.
3: Dej analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+ a v celém Česku.

0: Přesně 11. hodina je tady, Fresh Radio s vámi.
1: Doprava.
0: A hned se podíváme na silnice, trápí nás tam dvě dopravní nehody, obě dvě jsou teda v Ostravě, tady přímo u nás. Jedna na Mariánsko-Horské ulici směrem do Poruby, havárie dvou osobních vozidel, směrem do Poruby to má být uzavřeno a jezdí se po tom velkém kruhovém objezdu, který spojuje dálnici D1 a Místeckou ulici, tak tam dávejte pozor. A také ulice 30. dubna mezi Poděbradovou a Nádražní, havárie osobního vozidla do Zítky. Dávejte na sebe pozor a šťastnou cestu.
1: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
5: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
2: Siesta. Muzika, rozhovor, soutěže, každý všední den od 12 na Fresh Radio.

0: 12 minut po 11 hodině, dneska je středa 30. září, to nám to pěkně utíká, poslední zářijový den, od zítřka už můžeme říct, že vlastně 3 měsíce do konce roku.
1: Fresh Radio dinleyicilerinin hepsine selamlar.
0: Tak to se vůbec nalekejte. Abych vás uvedl do obrazu, když se dneska Monča s Honzou loučili, tak Honza zkoušel mluvit, mám to, že rusky, německy, možná nějaká slovenština, ne, ostraština tam byla a vlastně posílal pozdravy. No a tohle to byla turečtina, protože oni turečtinu taky nakousli, dokonce v souvislosti s mou osobou, že jsem byl v Turecku, ale Honza nevěděl přesně, jak se turecky zdraví, tak tohle to byla turečtina.
1: Fresh Radio dinleyicilerinin hepsine selamlar.
0: No a pokud úplně turečtinu neovládáte, tak věřte tomu, že to bylo zdravím všechny posluchače Fresh Radio. Přeju krásné dopoledne, začíná siesta. Dneska víme, že už od 11. hodiny a s Martinem.

0: Jennifer Lopez v Eteru Fresh Rádia. Jenom upozorňuji, že tento týden je takový trošku speciální. Za prvé je kratší o jeden den, protože v pondělí byl státní svátek. A za druhé siesta celý týden už od 11. hodiny. Dneska s Martinem, zítra s Ondrou Turdou a v pátek mám to, že Radek už na svém místě. Takže 3hodinovka takové té pohody polední. Za chviličku se budeme chystat na oběd a potom si dáme nějakou tu kávičku, nohy na stůl a tak dále. Však to znáte. Ještě bych se vrátil k tomu, co jsme probírali včera, a to byla ta rýmečka, protože i dnes ráno v Bon Appetit jsem zaslechl, že to probírali. A včera tady přišel docela zajímavý recept, že máme nakrájet cibuli, strčit ji do ponožky na noc, to potom celé přikrýt nějakým sáčkem a znovu ponožku. Představte si, že jsem to vyzkoušel. Našel jsem teda doma jenom červenou cibuli, tak doufám, že není rozdíl mezi tou žlutou a červenou, protože ta červená, když ji jím, tak mi připadá, že je trošku slabší než ta žlutá. No ale možná proti gustu žádný disputát. Nicméně zkusil jsem to a rýma bych řekl, že ještě větší než včera. Tak nevím, možná jsem někdo udělal chybu, nebo se mi špatně prokurují nohy a nezahřejí tu cibuli na tu správnou teplotu, a nebo možná, že v tom receptu ještě něco chybělo. Slivovička? No, nevím, poraďte.
1: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ.
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
3: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Rajva, bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Rajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Rajva, určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Rajva.cz.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.

Když tak nad tím uvažuju, tak my moderátoři v rádiu máme vlastně obrovskou výhodu, protože nejsme vidět. Například moderátor v televizi, tam ho musí nalíčit, pěkně oblíknout, aby nějak vypadal. O to rádio v podstatě přichází, můžeme tady být klidně, já nevím, v kraťasích, tričkách. O mě známo, že třeba rád nosím mikiny, trička vygajdané gatě nebo motorkářské. Všechno je to úplně v pohodě, ale přiznám se vám, že dneska teda mám společenské boty, nějaké slušné kalhoty a dokonce sako. Proč? Protože mě čeká odpoledne setkání s milionáři. Nebojte se, neděste se, nejsem milionář. Jedná se o milionáře, kteří vlastně, jak by vám to uvedl, je soutěž v dopravním podniku v Ostravě, kdy řidiči, kteří jezdí bez dopravní nehody z vlastního zavinění, tak jsou potom oceňováni v různých kategoriích. Začíná to 250 000, 500 000, 1 000 000 a tak dále a tak dále. Prostě nesmí po dobu toho období udělat nehodu z vlastní viny. No a dneska odpoledne v Martinově je takové slavnostní předání ocenění těmto řidičům. Já se na něm strašně těším, setkám se tam s kolegy a je to úžasné, protože když si představíte, že ten provoz, který je dneska na cestách a jezdit bez dopravní nehody s autobusem kloubovým, 18-metrovým tramvají, trolejbusem, tak je to fakt umění a pokud si dobře vzpomínám, tak jsme měli v minulosti dokonce řidiče, který měl 2 miliony bez dopravní nehody z vlastní viny. To je úplně neuvěřitelné. Takže kluci, holky, za volanty, za panely tramvají, pod šraky, těm, kteří dosáhli to metu a dneska se potkáme v Martinově, tak opravdu vám gratuluji, protože je to úctyhodný výkon takhle zjezdit bezpečně a vozit naše milé cestující.

0: Všimli jste si, jak je digitální svět nádherně propojen? Stačí, když se díváte třeba na něco, hledáte, střelím, vysavač, žehličku a v tu chvíli vám začnou na všech stránkách vyskakovat reklamy na žehličky, na vysavače a podobný sortiment. Je to na sociálních sítích, na různých stránkách. Je to prostě neuvěřitelné, jak ty stroje si dokážou pamatovat, že právě něco jste hledali a začnou vám to nabízet úplně ve velkém. Vy už to mezi tím dávno koupíte, ale to bohužel ten počítač neví a dalších 14 dnů vám nabízí ty nejlepší modely vysavačů a tak dále. Jo, dávejte bacha, hlavně teda pánové, jo, když hledáte něco ne úplně jako košer, něco třeba lehtivějšího a potom třeba v práci si otevřete noťas a stojí vám kolegyně nebo šéf za zády a teď vám to tam začne vyskakovat různé třeba pomůcky, oblečení a tak dál. Není to úplně příjemné. Také se mi stává na Facebooku, že jsem na něco klikl a od té doby třeba na mě vyskakuje seznamka. Nikdy jsem tu seznamku jako nepotřeboval na Facebooku a najednou pořád nějaká retro seznamka, seznamka 45+ a vyskakují tam na mě samozřejmě nádherné dámy. Teď je otázka, protože pod každou touhle fotografií je neuvěřitelná diskuze a polovička lidí to hejtuje, další si myslí, že to je fake. Mě by zajímalo, jak vlastně bezpečně poznat v tom světě té digitální techniky, navíc AI a všechno dohromady. Jak poznat, že to je opravdu reálný člověk a má potřebu se seznamovat? Protože to jsou většinou krásné ženy a říkám si, proč by zrovna tahle žena se měla chtít seznamovat někde na Facebooku a teď tam číst ty hejty a prostě nechutné návrhy a tak dále. Máte zaručený recept, jak poznat, že osoba je pravá anebo se jedná o nějaký falešný profil?
1: WhatsApp 77 337 1036. Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

No, jsem docela rád, že v tom nejsem sám. Píše mi Petr, teda podepsal se alespoň jako Petr, byť profil je Honza, a že objednávali na nějakou rozlučku nafukovací panu. To je docela logické, protože ne každému se chce někam do sex shopu a tohle zboží nakupovat osobně, takže nejjednodušší cesta přes internet. Ale tomuto samozřejmě tak jako my začalo vyskakovat na různých stránkách a byl v práci a za zády měl šéfa. No zrudl prý, to se ani nedivím, ale nakonec se tomu úspěšně všichni zasmáli, protože nejde o nic vlastně. No a dále reagujete, jak třeba poznáte ten falešný profil, jak jsem zmiňoval, tak Radim píše, že vždycky si zkusí ten profil otevřít a zjistit, kdy byl založen, kolik má přátel, kolik má příspěvků a jestli se tam třeba neobjevují různé fotografie různých lidí, protože já vlastně nevím, kdo vytváří ty falešné profily, jestli to jsou nějaké automaty, anebo člověk si řekne, hele, teď jsem chlap, ale budu se vydávat za ženskou, bude sranda, budu lovit ty chlapy a ta je zafusekli. No, asi je těch verzí více a každý má to své, jak by to měl jakoby správně rozluštit, aby nebyl napálený, protože jako psát si s nějakým fousatým 60-letým chlapem, úplně třeba mladá 20-letá holka nechce. Takže vždycky otevřít profil, podívat se na základní informace a podle toho to nějak rozumně vyhodnotit. Fresh Radio.

Blíží se 12. hodina, já pro vás chystám dopravu. Už teď vím o jedné dopravní nehodě u Střelnice v Ostravě. Tak si počkejte na celou, na dopravu, rozvíjte se rozhodně více. Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Doprava.
1: Zhruba za minutu 12. hodina je tady doprava, jak jsem sliboval, protože Fresh Radio je s vámi na cestách, třeba Apple CarPlay, Android Auto nebo DAB+, takže všude tam jsme chycení a dopravu můžete také zachytit. Máme hlášenou dopravní nehodu v Ostravě nad Novou Vsí Vodárnou, jak je křižovatka u Střelnice, čili Plzeňská, ke koupališti dvě osobní vozidla, a v systému se také objevila dopravní nehoda opět na ulici Plzeňské, ale směřuje to někde zhruba, jak jsou mosty, přes ulici Rudnou, také dvě osobní vozidla. Tak nevím, jestli se jedná o stejnou nehodu, jenom policie špatně uvedla to místo, anebo to jsou dvě různé nehody, obě dvě tedy na ulici Plzeňské. Jak to vypadá, tak na Mariánsko-Horské tam už je klid, průjezdné nehoda odklizená někam na bok a jezdí se normálně standardně po staré klasické Mariánsko-Horské. Šťastnou cestu s Freshem.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
2: Je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
5: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
6: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
7: Ty vogo, T-Rex!
8: Kde?
9: Tamhle!
7: Tam je dinosaurí mláďácko.
10: Mimino Stegosaura.
11: On chodí.
12: On je živý.
7: Hoši, velké řeště s průlízkami.
13: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
14: A dívejte, tam je ten velký.
15: Ten má krk až do nebe.
6: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
16: No, super.
17: Co no, super?
16: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
17: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
18: Siesta.

0: Fresh Radio, 12 hodina, 8 minuta, dneska druhá hodina siesty, já jsem Martin, přeju dobrou chuť, pokud zrovna obědváte, doufám, že si dáváte něco moc dobrého, protože já dneska oběd nemám, těším se, až jak jsem říkal, na tu odpolední oslavu, tam budou určitě nějaké takové ty mini řízečky, sekaná, salámy, sýry, však to znáte, takový ten klasický běžný raut. No a jak se říkalo ve školce, pokud si dobře pamatuju, dobré chutnání a u jídla žádné povídání, ale rozhodně fresh s vámi.
1: Fresh Radio. Jsme metropolitní

Davide, díky moc za optání, protože udělal si mi radost. Abych vás uvedl do obrazu, tak David je můj kolega z dopravního podniku a momentálně vlastně dnešním dnem končí volby do dozorčí rady dopravního podniku a já jsem tam kandidoval, nebo kandiduju, jsem prostě jedním z těch kandidátů a píše mi, zda jsem nervózní, jestli jsem napjatý, jak to dopadne. No samozřejmě, Davide, by se krve nedořezal, protože vlastně volby končí za necelých 12 hodin, 1 z hodin a 45 minut a opravdu jako bude to hodně napínavé, bylo 7 kandidátů, z toho 3 můžou postoupit potom dále do dozorčí rady a mě by mrzelo, protože jsem tam 8 let, kdybych nemohl pokračovat ve své práci. Ale je to takové interní, takže víceméně Davida pozdravuju a děkuju moc za to, že má vůbec jako snahu se rozvědět, jak mi je, Davide, díky.

0: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: No dneska je 30. září a určitě z vás někteří mají narozeniny. No a ranní dvojka, Monča a Honza, vymysleli docela originální přání. Nevím teda, kde vzali ty zkušenosti, proč třeba Honza přál pevnou erekci. To je malý kluk, kde na to přišel. No posuďte sami, jaké to přání vlastně bylo. A já dostat takové přání, tak minimálně poličku z toho bych bral. Best of
1: Fresh. Pojďme, hostinci, ještě máme totiž jukebox, který se bude týkat i Marka.

0: Štěstí.
1: Zdraví.
0: Jasně, zdraví. Pevné tělo. Svaly.
1: Fresh rádio v uších.
0: Skvělé ženské kolem.
1: Stále kvalitní erekce.
0: Oh.
1: No tak ono je třeba
0: no,
1: tohle psát, pozor.
0: No ale on slaví 29.
1: No, no právě.
0: To nic, Marko. Už
1: teď právě.
0: Nic lepšího, co bych tě popřála to je, teda v tom případě.
1: To je všechno.
0: On za to tady zabil.
1: To je všechno, jo. A vlasy na hlavě ještě. A to je tak jako všechno, co bych mohl jako říct,
0: co
1: jo.
0: Co víc si chlap může přát?
1: No.
0: Ve 30.

Kdo jste včera pozorně poslouchali siestu, tak já jsem nakousl téma sexuální harašení na pracovišti. A slíbil jsem, že se k tomu dneska vrátíme, protože mě to zaujalo. Protože jsem vypátral, že dokonce tady ve studiu Fresh Rádia se sexuálně harašilo. Ale dobrý, je to zapomenuto.

0: No aby na to téma nebyl sám, tak jsem si pozval, myslím si, že odborníka.
1: Na slovo.
0: Na slovo za to, jo. Honza Pernický z Raního, Bon Appetit. Honzi, jak to máš se sexuálním hrašením, co se týče, pomíneme to, že to je v jisté fázi už potom nepříjemné a může to mít jako důsledky katastrofální.
1: Ano.
0: Pojďme to říct jako z veselější stránky. Co bereš, že ještě v pohodě, že třeba nějakou kolegyni Monču pláceš po zadku?
1: Takhle, dobrý den bych chtěl říct, jo. Moc hezké téma, Marťas, na to, že je půl jedné, takže je to krásné téma. Ale, jo, ono, o tom se dá mluvit pořád, jako, ráno nebo večer.
0: Já to můžu probrat v mašinérii. Ano, jistě, nikdy jinde
1: nejsem. Tady se to hodí víc. Takže co se týče sexuálního harašení na pracovišti, to je to problém, jo. Je to v prvé řadě, je to problém, podle mě. Ale já můžu za sebe říct s klidnou hlavou, že tady ve studiu Fresh Rádia v rámci od 6 do 9 hodin ráno se žádné sexuální harašení nedělo a dost pravděpodobně ani dít nebude.
0: No a proč myslíš, že to je? Je to ranní hodinou, že jste ještě rozespalí a jako v uvozovkách na to nemáte chuť? Protože ono jako, co to vlastně je sexuální harašení? Je to, že se někoho začneš dotýkat? A nebo i slovní, třeba takové ty flirty, víš? Takové ty střely, dvojsmysly.
1: To je výborný point, to určitě může být. Jako 100% to může být i slovní, jo? Protože
0: jo, jako kolegyně.
1: Ty kočko jedna, co to, no,
0: jako potkáte se třeba v kuchynce a teď ona nese kafe a ty, hele, ale ty si uvařil jako dobré kafe.
1: Já bych chtěl mlíčko trošku, já bych chtěl trošku mlíčka, vole. No, tak tohle už podle mě jako zavání, to už je trošičku jako harašení, to může být, ale já si myslím, že jako harašení jako takové, jako kdy už to je opravdu jako problém, jo, já si myslím, že ve chvíli, kdy už dochází i jako k dotykům třeba.
0: Mm-hmm.
1: A kontaktu, jakémukoliv. To už je podle mě jako...
0: Já třeba
1: nebo
0: co nesnáším.
1: Třeba obnažování. Víš, jako kdyby se tady Monča začala tak ráno svíkat, jo? Tak to už je za mě harašení. Já bych řekl ne, já nechci. Přestaň.
0: To je odporné. Mně se to nelíbí. Posloucháš Fresh Radio.

0: Fresh Radio. Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
4: Siesta.

0: My jsme v tom minulém vstupu nakousli úplně úžasné téma, to je sexuální harašení na pracovišti. A dospěli jsme tam, kam jsme možná ani nechtěli dospět. Honzo, všímáš si, že třeba k sexuálnímu harašení patří i dvojsmysly?
1: No právě, jako my jsme jako řešili to, že ono to může začít slovy, že takže ono třeba ráno, ono je výborně, děkuju za dobré kafe, chtělo by to mlíko. A už jako, když řekneš takhle, je to možná jako nechutné pro někoho, ale i tady by ten dvojsmysl mohl jako by být a mohl by existovat. Ale...
0: Tak počkej, jako ke kávě dvojsmysl?
1: No proč
0: tak
1: by ne?
0: Co, jako proč, co zatím vidíš?
1: Proč by ne, Marťas, proč by ne? Ale ve finále můj názor je takový, že k nějakému harašení dochází až ve chvíli, kdy už opravdu se jedná o nějaký kontakt. Jo? A to já, pozor, s čistým svědomím můžu říct, že ráno v ranním vysílání na Fresh Radio k žádnému kontaktu nedochází.
0: No, přijdu někde na kontrolu. Řeknu ti, co se mi stalo dneska, napsala mi kamarádka, kolegyně, já se po ní něco chtěl a ona neměla čas, prostě balí se na dovolenou, tak mi napsala, a uděláš si to sám? Tak, jako co?
1: No a co jsi napsal teda?
0: No, že si to běžně dělám sám.
1: Vyřešeno.
0: Ale jako šlo fakt o nevinnou věc, chtěla něco prostě, nebo já jsem po ní něco chtěl, neměla, udělej si to sám, jako tak
1: někdy pohodě. To tak vyplyne, ani nechceš, no.
0: Ale přesně, někdy to jako plásneš a pak teprve zpětně si uvědomíš, co si vlastně jako vypustil do toho světa.
1: Hele, co z toho plyne? Dávejte si pozor na to, co řeknete a na to,
0: prostě
1: co napíšete.
0: Nedotykej se mě, jo. Co děláš?
1: Udělej si to sám.

0: Doprava. Doprava.
1: 13. hodina odbyla Fresh Radio s vámi, jdeme se podívat na cesty, dávejte si pozor v obci Dětmarovice na hlavní silnici 67, je to kousek od řeky Olzy, havárie nákladního a osobního vozidla, je to průjezdné se zvýšenou opatrností. Kdybyste na cestách cokoliv viděli, co vám tam vadí, tak mi dejte vědět 77 337 136.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
5: Siesta.

0: 14 minut po 13. hodině posloucháte třetí hodinu dnešní siesty s Martinem. No a já tady nejsem sám, ve studiu je spousta lidí, protože přišli tady s naším Lumírem na exkurzi a schválně jsme vybrali dva, kteří dostali odvahu a budou mluvit do mikrofonu. Ahoj, vítejte ve studiu.
1: Taky zdravím všechny posluchače, moje jméno je Adriel Kročková.
2: Aha. Taky zdravím všechny, moje jméno je Tomáš Ježíšek.
0: Ale jak jste se tady jako dostali, co jste zač?
1: Já jsem člověk.
0: Dobrý.
1: Tomáš je co?
2: Já jsem taky člověk, ano.
0: A... Tak fajn, tak to máme ty základy jako rozdělené, je nám to jasné. Typu, že žena versus muž.
2: Ano.
1: Mm-hmm.
0: Jaké to je být poprvé ve studiu rádia?
1: Je to velice děsivé, ale zajímavé.
0: Děsivé? Co na tom je děsivého?
1: To, že mě slyší hodně lidí, ale už je o tom budu říkat ostatním lidem, jako mojím známým a tak.
0: No právě, postneš to na Facebook, byla jsem ve studiu na Freshi, večerně s holkama, hele, byla jsem tam celebrita. Je to jako vnímáno, že rádio je něco pro vás i pro mladé pořád stále cool?
1: Jo, to si nejsem jistá, ale určitě to budu vnímat velice zajímavě, jakože moji známí.
0: Aha, co ty?
2: Určitě, protože já jsem zvyklý na rádio, taťka, že jo, cestuje, neustále posloucháme rádio a tohle to je určitě jako věc, na kterou nezapomenu do konce života, že jsem tady mohl být.
0: No. Mm-hmm. Napadlo vás třeba někdy, že byste chtěli být moderátory v rádiu?
1: Napadlo mi to od té doby, co s tím přišel učitel, ale jestli se to nakonec stane, to nevím. Zatím to vypadá, že skončím pod mostem.
0: Až jako, a proč?
1: Protože
0: pod mostem!
1: Nevím vůbec, jaký je můj směr zatím, takže zatím čekám, kde mě zavede život.
0: Co vlastně studujete za školu?
2: Studujeme VOŠME, což je vyšší odbor na škole mediální tvorby.
0: O to zní jako znešeně, takže já bych tipoval třeba, že z vás jednou budou možná nějací hudební producenti, skladatelé.
2: Je tam spousta věcí, na které se můžeme zaměřit vlastně do budoucna. Pracujeme jak s fotkama, tak právě s videem, nebo můžeme být i moderátoři, což třeba já osobně bych chtěl dělat. Ale můžeme fakt jako být asi cokoliv, co se zaměřuje na média, takže klidně dělat příspěvky na Instagram třeba.
0: Vy jste mladí lidé, co říkáte na dnešní vlastně dobu AI, kdy ta AI je schopná za vás udělat normálně celou muziku, vy zadáte nějaké zadání, ona vám vygeneruje text a ještě to potom jako dokáže zhudebnit. Není to jako konkurence, která je zdarma, vy byste měli za to třeba dostávat nějaké peníze v budoucnu?
2: Jako pomocník takhle sám o sobě je to skvělý, ale tak či tak tomu chybí prostě ten lidský dotek. Prostě ten člověk se na tom pozná. Já si myslím, že Adri se mnou souhlasí na tomhle.
1: Já AI nepodporuji vůbec, ale myslím si, že jsou tady mezi námi pořád jako lidi, kteří taky nepodporují AI a nevidí v tom to umění.
0: Uhum.
1: Což já v tom určitě umění třeba nevidím.
0: Ono někdy jako, ono to nepoznat, že to je AI a kolikrát to neumí ani česky pořádně vyslovit. Posledně jsem zadal něco a myslím, že zrovna nějakou ukázku mašinérie a to mašinérie prostě to neumělo vyslovit, to udělalo mč, jo, nebo něco takového. Fajn, přeju vám, ať se vám daří, ať se vám splní ty sny, ať jste jednou třeba někde na billboarde nebo někde v novinách, na webech a určitě o vás ještě uslyšíme. Díky za návštěvu tady u nás na Freshi.
2: Taky moc děkuji, mějte se.
3: Fresh Radio!

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s prulískami!
7: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
4: A dívejte, tam je ten velký!
5: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
8: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
9: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
8: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
10: Siesta. Siesta. Fresh Radio.
11: Jsme metropolitní rádio.

My lidé jsme úžasní v tom, že máme na různé věci různé názory. Když si vezmeme roční období, jaro, léto, podzim, zima, tak vlastně každý z nás miluje něco jiného. Někdo má rád zimu, protože lyžuje, někdo miluje léto, protože je teplo, moře. No a právě nastal podzim, kdy se zase podnikají takové ty podzimní aktivity a mezi ně teda patří, alespoň pro mě, hodně oblíbená činnost, a to je houbaření. Nicméně poslední roky, když jsem chodil do lesa, tak jsem měl pocit, že to není úplně takové jako dobré, protože léto bylo suché, moc nepršelo, ty lesy se nezapařily a když jsem šel, tak půlka košíku, loni si pamatuju, tak ono to člověka potom přestane bavit a zajde dvakrát, třikrát a končí. Letos jsem zvědavý, protože léto bylo totálně horké, nicméně před týdnem, relativně týden pršel, takže ty lesy by měly být nasáklé tou vodou, mělo by se to zapařit a nějaké houbičky by měly vylézt. Přiznám se, že teda moc neznám ty hřiby, poznám samozřejmě muchomurku, jedovatou, takovou tu červenou s těma bílýma tečkama, ale kolikrát jsem bojoval třeba poznat hořčák, jo? On vypadá nádherně, není vůbec olezlý nebo nějaké slimáky na sobě a tak dále, a tam mi vždycky pomohlo, že jsem vlastně kousl do té hlavičky a buď byla hořká, tím pádem jsem to vyhodil, anebo to byl třeba nějaký smrkový hřib nebo něco podobného a vzal jsem ho domů. Zatím teda žiju, neotrávil jsem se a podobně. No a na internetu jsem objevil mapu, jmenuje se to mapahub.cz, kde vlastně se probarvují barevně místa, kde hřiby rostou. Tak jsem si klikl na Beskydy a vyjelo mi, že mám jet na 82%, jo? Že ten výsledek je dobrý, hřiby rostou. Je tam taková stupnice od červené, kdy ten web radí nejezdit, až po špičku 85 až 100, kdy ten výsledek by měl být zaručený. A samozřejmě, jestli jako najdete nebo nenajdete, záleží na vás, protože ne každý to dokonce umí hledat. Můj strejda, když se mnou jezdil, když se nahřil,

0: Teď v tuto chvíli mám pro vás jedno vážné upozornění. Pokud platíte mobilem, což je dneska úplně běžné, nebo platební kartou přes terminál, tak si dávejte pozor, ať se vám nestane něco, co ve Švýcarsku tamní seniorce, která byla v běžném obchodě, udělala běžný nákup, koupila nějaké jenom pečivo, úplně základní drobnosti, a ve výsledku se jí stálo z účtu přes 40 000 korun, teda přepočteno na naše. A co se vlastně stalo? Ta pokladní to tam samozřejmě natypovala nějakou částku v té jejich měně a dala to na potvrzení té zákaznici. Ona si ale nevšimla, že vlastně ten terminál po ní chce, kolik zadá dýško pro tu prodavačku, a zadala tam svůj PIN k platební kartě. No a pokud měla nějaké 9999 nebo něco takového, ještě ve švýcarských francích, tak samozřejmě potom se nemohla divit, že jí to odečetlo 40 000 korun. To rozhodně nechcete, takže vždycky moje rada je, koukejte, co vlastně na tom terminálu svítí, a teprve potom něco potvrďte.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
3: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
2: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
4: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
5: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
6: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

My jsme Fresh Radio, zatím stále siesta s Martinem. Díky Marianovi za to, že se mi ozval, co se týče té platby. Prý je nejjednodušší si nastavit prostě limit, jo? Že se vám nestane, že by vám někdo stáhl najednou v jedné platbě 40 tisíc, ale tvrdí, že má nastaveno 5 tisíc na týden, že mu to bohatě stačí. A když náhodou potřebuje nějaký větší výdaj, tak to prostě v tu chvíli změní bankovnictví, nastaví tam třeba 50 tisíc a hned po platbě to zase vrátí zpátky. No je to mazané, vůbec mi to vlastně nenapadlo, že tyhle ty limity jsou běžně dneska k dispozici a všichni, pokud platíme mobilem nebo kartou, tak máme u sebe ten mobil a jsme schopni to relativně rychle nastavit. Tak jo, tak ať hlavně neutratíte penízky navíc. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh!

0: 14. hodina tady bude Co by dub. Chystám pro vás dopravu, kdybyste na cestách viděli cokoliv, co tam nepatří, co vám tam vadí.
1: WhatsApp 77 337 1036.
0: A my to rozhodně dáme.
2: Fresh Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: 14. hodina je tady a ještě jedna minuta k tomu s Frežrádem. Jdeme na cesty. Dávejte si pozor na dálnici D1 356. kilometr ve směru na Polsko. Je to v tom místě, jak je zúžení zhruba u sjezdu na Mariánské hory. Je tam havárie dvou osobních vozidel. Je to prý průjezd s zvýšenou opatrností, tak pravděpodobně je to ještě v místě, kdy je tam ta krajnice a dá se to nějakým způsobem obět. A taky jedno hlášení přímo z terénu. Pozor na Rudné ulici, čerstvá dopravní nehoda, když jedete od Havířova směrem na Porubu a je sjezd na Místeckou, tam vedle Honbachu, tak havárie, tam se políbily vozidla ze zadu. Dávejte na sebe pozor, šťastnou cestu. Mějte se krásně, uslyšíme se v neděli v Mašinérii, tentokrát slibuji motorkářské téma. Mějte se krásně a kolama dolů, krásný zbytek dne.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
2: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Rychlá rota. S Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Už jsme tady zase.
1: Jen tak se nás nezbavíte.
0: Rychlá rota na Fresh Radio.
1: Marek a Mikaela.
0: Dobře ty, tak jo, tak jedeme, co máme dneska za den ani? Hele, středa, já jsem se musel podívat na počítač, protože tím, že vlastně, no tak, že v pondělí bylo jakože takové to volníčko relativně, někdo měl, někdo neměl, tak já vlastně ani doteďka nevím, který den je, to znamená, že dneska je středa, tak my teoreticky jsme taková předzvěst toho nejlepšího večerního pořadu, který vlastně ve středu od 19 je.
1: To si řekl ale velice pěkně. A já myslím, že bych se s tímto mohla stotožnit.
0: Jo, ne, že bych těm klukům a holkám z drum and bassové sekty chtěl nějak jako lézt do zadku, ale prostě to tak je jako. Že oni jsou sektaři, co jsou jiné.
1: Jsme všichni tady sektaři.
0: Ano.
1: Jedno rádio, jedna sekta.
0: Dobře ty. Dab FM anebo apka.

0: Take Me Home, tohle je novinka od Armina van Burena. Poznala jsi, co to je v originále?
1: Něco mi to říká.
0: By the way? No?
1: Já neznám názvy, já neznám ani jména.
0: Red Hot Chili Peppers v originále.
1: Jo, tak to jo.
0: Samozřejmě je to perfektně předělané, přesně podle našeho gusta.
1: Dneska ti to vyšlo, co? Tady si to čte z papíru, protože já jsem včera chtěla říct jednu novinku,
0: tak
1: to tam zrovna nebylo.
0: To tam zrovna nebylo.
1: Jsem měla smůlu.
0: To jsi měla smůlu, protože to je na dalším papíru a ten byl použitý na toaletě, víš, tak...
1: Jo, nás to někdo odnesl asi na čtení, tak jsme tady jednou řešili, že když na záchod, tak potřebuješ něco číst třeba.
0: Jasně,
1: ne?
0: No tak jako když nebyly mobily, co jsi četla na záchodě?
1: To, co tam bylo, ty dezinfekce a tak,
0: to jsme dělali všichni.
1: Přesně.
0: No, tak já jsem chtěl něco říct ještě, ale teď už asi nemá cenu začínat další téma.
1: A já taky vím, že jsi mi chtěl něco říct, že se zasměju, tak potom.
0: Dobrý,
1: se
0: tak
1: na to těším.
0: Jo, tak vydržte.
2: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby. Aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
3: No, super.
4: Co no, super?
3: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
4: Máte auto bez couvací kamery a chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
6: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.

0: Well done.
1: Pravda nebo lež?
2: A co mi to říká? Tuhle znělku já znám a myslím si, že je čas na naši vaši oblíbenou soutěž.
0: Ano, hrajeme o 2000 korun do Bernice, což je výborná restaurace a takový klubík na rohu Stodolní ulice společně s Poděbradovou ulicí. Nezapomeňte, že hrajeme opět přes aplikaci, to znamená jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail, bez toho nemůžete tak jako,
2: ne,
0: že hrát.
2: Ne, bez toho máte smolíček.
0: My víme, že všichni dodržujeme GDPR a další ty nesmysly, které Evropská unie nám nařídila, ale my vám nařizujeme taky něco, protože bez toho to jinak nejde. Jdeme na opět a zase zákeřnou otázku a ta je velice smutná. Jo? Je pravda anebo lež, že Fatal Terror má dneska své poslední vysílání? Takže aplikace, pojďte do nás.
1: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovy. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice, Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
1: Vyhrávej skvělé ceny!
4: Posloucháš Fresh Radio.

0: Pravda nebo lež?
1: Ježíš Maro, to byla strašná blbost. Jestli to Elvis slyšel, tak já tady zítra nejdu radši.
2: Ale prosím
1: tě. Nás rozkouskuje.
2: Nevadí, nevadí, vůbec to nevadí. Hele, hele, samozřejmě Fatal Terror nekončí. Ježíš Maria, přece jste se zbláznili nebo co? Ne, nemůže,
1: to byla strašná
2: skončit,
1: blbost, teď vy to posloucháte to rádio hnedka po nás, teda hlavně kvůli Fatal Terroru.
2: Samozřejmě, no. Máme tady jednu hlasovku.
3: Ahoj, jmenem. Tak jasné, že to je lež jako věž. Je to poslední, ale v tomto měsíci, no. Protože máte dneska 30. září.
1: Dobře,
3: ale Fatal Terror, to je, to nás přežije ještě všechny.
1: To si myslím taky. To byl úplně úžasný názor.
2: No jo.
1: To tady bude nesmrtelně.
2: My jsme vybrali tentokrát toho, kdo byl úplně první a řekl správnou odpověď.
1: Protože těch zpráv zase byla úplná hromada, tak jsme takhle prstíkem vylosovali Martina, koncové číslo 741.
2: Takže postupuješ, Martine, do pátečního finále. Už jsme říkali, že vlastně v pondělí jsme nehráli, takže budeme losovat pouze ze 4 lidí. Mm-hmm. Takže ta pravděpodobnost, že vyhraješ 2000 korun do Bernice,
1: je poměrně veliká.
2: Velmi, velmi velká.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Metropoli. Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
4: Je, tam je dinosauří mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
5: On chodí!
7: On je živý!
4: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
7: A dívejte, tam je ten velký!
6: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
8: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
9: No, super.
10: Co no super?
9: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
10: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz

0: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.
1: Fresh Rádio.
0: Čekuj Instač a Facebook.

0: Já bych teda hodil ten hype na tu příští hodinu, o co se jedná, protože já jsem takový ten odborník přes ty nákupy, přes ty zahraniční e-shopy, že jo, nebudem.
1: Ty jsi zase koupil nějakou blbost.
0: Já jsem si nekoupil blbost, já jsem si koupil přesně to, co jsem chtěl, ale přišlo úplně něco jiného.
1: Jo, tak takže to jsme zase tam.
0: Ale já jsem v podstatě nic neudělal špatně. Ne?
1: Já nevím, já jsem teda, milí zlatí, naši frešáci a frešačky, já nevím, o co se jedná zatím. Ale Marek má ve zvyku kupovat věci, které jsou úplně na nic. Někdy. Často.
0: Ježišmarja, že já jsem něco řekl. Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.

0: Doprava. Doprava.
1: 1:15. Hezké odpoledne, mrkneme společně na dopravu. Silnice číslo 11, klasicky, že jo, Rudná ulice ve směru na Opavu je dopravní nehoda, kdy na křižovatce, nebo lépe řečeno lehce za křižovatkou s ulicí Vratimovská je dopravní nehoda 3 osobních automobilů. Takže projíždějte opatrně a popřípadě počítejte i se zdržením.
0: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov. Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz. Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Rychlá rota.
4: Aneb dva, co nezastavíš. Rychlá rota.

0: and RR. Já jsem musela říct zkratky, takže nebyly Marika, Michaela, Rychlá Rota, protože na Ostravsku není čas ztrácet čas a používáme hodně zkratek. A jelikož jsme to teďka už hodně natáhli, tak Máro, prosím tě, co jsi to zaskoupil za volovinu?
1: Milé děti, povím vám pohádku o tom, jaký je urbanec opět a zase debil. Dobře, zhruba před půl rokem jsem si koupil dva úžasné obaly na notebook. Jo, samozřejmě je to z toho čínského obchodu, kde všechno je perfektní, úžasné.
0: Krásně
1: zaplatíš, zaplatíš tam poplatky, sice jo, krásně je to nafocené, ale oni to mají uděláno tak, že jak kdyby to bylo univerzální, jo, protože v tom nadpisu je strašná spousta písmenek a tak dále. No tak samozřejmě místo na 13,6 MacBook Air mi přišlo na 14 ty obaly, jo? Takže to je prvních vyhozených 600 korun. A druhých vyhozených 600 korun mi došlo dneska, protože už jsem to jakože studoval asi úplně titěrně, pokud jsem to mohl roztáhnout, rozkliknout, co to šlo, a objednal jsem si prostě obal plastový, opět dva, protože já nebudu troška říct jedním obalem, kvůli dopravy. No a objednal jsem si na svoji 13,6. Jo, bylo to tam, mám to potvrzené, všechno. No a dneska přijde pošťačka, dá mi to, tak se to vemu, snažím se to, rozbalím to, zkusím to nacvaknout, nejde. Ten obal je na 13,1, ne, na 13,3. Takže 0,3 mm. No, já bych to zhrnul. Vyhozených 1200 korun, to by ani tak nevadilo, ale pravděpodobně nakrmím takový ten žlutý, plastový, velký odpadkový koš, protože tam všechny
0: Maro, a nemáš jednodušší si zajít tady do obchodu, ať to dobře vyzkoušíš a koupíš si to? Jako možná to je úplně blbý nápad, jo, protože já jsem jenom blondýna, ale...
1: Jsi blondýna, no, protože já takový obchod neznám, kde by to měli.
2: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.
3: Let's go!

Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track.

0: naši posluchači ti tady radí, ať to zkusíš třeba i vrátit.
1: Já jsem to četl, já jenom jako k tomu chci dodat, že vlastně možná, že oni se nespletli, jo. Že prostě v tom řádku, když máš tolik písmenek a tolik čísel, tak oni ti můžou říct, že prostě to tak je a hotovo, jakože.
0: No ale zkusit to i tak můžeš. Nemusíš
1: ale to
0: hnedka,
1: nepřišlo poškozené, nemusíš, to nepřišlo
0: ale ty díčené. Nemusíš hnedka tvrdit, že neumíš číst, Maro, že jsi to tam, že jsi to špatně naklikal. I tak to můžeš zkusit vrátit.
1: Nenaklikal jsem to špatně. Kdybych to naklikal špatně, tak mi to přijde dobře.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Že ještě nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
4: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
6: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
5: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
7: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Secesní restaurace Ondráž ve Svijarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz.
0: Vyhrávej skvělé ceny!
2: Marek a Mikaela. Každý den od 14 na Fresh Radio.

0: Dneska by to šlo.
1: Jako co?
0: No tak hadej, je tak pěkné počasí venku, jako fakt dneska by to šlo.
1: Třeba ještě poslední.
0: Myslíš zmrzlinu?
1: Kopečkovou třeba.
0: Kolik jsi měla letos vůbec zmrzlin nebo nanuku?
1: Ne.
0: Máš to spočítáno?
1: Moc ne.
0: Já to vím naprosto přesně.
1: Já bych řekla tak do 10.
0: Zmrzlinu ani jednu a takové ty nanuky, co se prodávají v obchodech,
1: no.
0: Tak ty jsi měla asi 4.
1: Nanuky bych možná taky mohla mít nějak tak a zmrzlin si myslím tak do 10 za celou sezonu
0: fakt?
1: Jsem měla.
0: A jenom kopečkové nebo točené?
1: Měla jsem určitě i točenou.
0: A měla si tu výbornou českou zmrzlinu z Otočna?
1: Ne, tu ne, tu já moc nemusím.
0: Já jsem schválně řekl
1: dobré
0: jméno, ale jinak víš, o co se jedná.
1: No, to já nemusím. Já mám raději fakt, jak jsou smetanové, takové hodně krémové.
0: A to není smetanové.
1: No, já jsem párkrát, co jsem jí měla, tak mi moc jako nejela. Byla to taková krupička, nevím, prostě mi to nechutnalo.
0: Tak to někdo špatně udělal.
1: Možná, nevím. Že takže
0: to
1: nemám
0: musí být,
1: dobrou
0: to musí
1: zkušenost.
0: Být hladké jak prdel.
1: Ale pak mám ráda ty kopečkové, jakože si vyberu třeba dva kopečky rozdílné, víš?
0: To by mě strašně zajímalo, kolik je ještě takových cukráren anebo takových prodejen, kdo to ještě dělá, ty kopečky, jo?
1: Prosím tě, to je velký boom, kopečková zmrzlina.
0: Kde kolem jedu, tak všude je točena.
1: No tak to nevím, kud má jezdíš, ale ve městech a hlavně zahraničí všude jsou jako kopečkové zmrzliny, to je strašně drahé.
0: Vzhledem k tomu, že bydlíš v Polsku, tak to jako celkem jako chápu, no.
1: Ach, prosím tě. Rychlá rota na Fresh Radio s Markem a

0: Stará dobrá Rihanna, Don't Stop the Music. Poctivě 4 minuty krásné, úžasné muziky. A my se na chvíličku ještě vrátíme k té zmrzlině, protože Vláďa nám tady napsal takovou zvláštní hádanku, kterou ti teď položím, proto jsem ti vzal telefon, aby si to nepřečetla, abys to nevěděla.
1: No, jsi zákeřák.
0: Tak jdeme na to, jo? Tak pojďme k té zmrzlině. Jsou 3 ženy. První jí líže jazykem od spoda nahoru, druhá si jí strčí celou tu zmrzlinu do pusy a ta třetí jí líže dookola. Která je z nich vdaná?
1: Pane bože, pánové, bavíte se dobře.
0: Ty to nevíš?
1: Tak to takovéhle otázky mi tady budeš dávat jako v éteru.
0: No,
1: dělá?
0: Já jsem odpověděl, že ani jedna.
1: A on?
0: A on mi na to říká, no přece ta, která má prstýnek na ruce.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Bezkýdek.cz.
5: Růžový sloup. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Doprava. Doprava.
1: Jasně, i v 16 hodin je tady aktuální doprava, pojďme se na ní podívat. Aktuálně ulice Dukelská, všenově u Nového Jičína, což je tam dopravní nehoda. Překážka na vozovce, projíždějte velice opatrně, jsou tam v sobě dva osobní automobily. To je zatím jediná nehoda v Moravskoslezském kraji.
0: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
5: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
6: Marek a Mikaela. Každý den od 14 na Fresh Radio.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio! Fresh Radio!

0: Rychlá rota na Fresh Radio v plné palbě Marika Mikaela. Tak povídej, Veverko.
1: Máro, já jsem... Veverko. Zrzavá nebo černá? Mysleli by víc ty zrzavé.
0: Jo, no, dobrý.
1: Mý chupatější otaz. Máro, mně se zdá, že my jsme minulý týden zapomněli na jedno téma, že jsme ho nerozebrali a mě to tížilo.
0: Dobře.
1: Vzpomeneš si?
0: Ne, vůbec.
1: Holuby.
0: No říkali, bavili jsme se o holubech.
1: Nebavili jsme se, my jsme jenom říkali, že to budeme říkat, ale už jsme se k tomu nedostali.
0: Nedostali jsme se k tomu?
1: Ne, protože už nebyl čas, ty jsi řekl, že už je poslední něco, hodina, vstup dva, nebo co, že už to nestihne.
0: A co, jako holuby v holubníku, nebo holuby ne. Na náměstí, nebo kde holuby?
1: Ani ty v nose, no, ne, ty co lítají, mají ti ptáci, jo. Mě prostě štve a já to nemu nerozumím. Proč oni, když jsou na cestě, nebo ti přistanou před autem na cestě, to oni nechtí odletět.
0: Ne, to musíš normálně přiblížit se blíž, on zdrhne.
1: No ale ne vždycky, já už jsem jich pár stražených takhle viděla.
0: Fakt?
1: Jo, normálně, fakt. No tak to nic, já jsem myslela, že už někdo píše.
0: Ale ne, to oni to by reagovali moc rychle, zase ne to.
1: Tak já, mě to prostě zajímá, proč to dělají. Zamýšlel ses někdy nad tím?
0: Já to vím přesně, to jsou holuby z Japonska a to jsou takzvaní holuby kamikadze, vole.
2: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: výborně jako. Teď jako tady dostávám kartáči, že přejíždím holuby, ale já nepřejíždím právě, vy to nechápete, já vždycky zastavuju. A já to právě nechápu, proč oni tam musí se postavit do té cesty a stojí a já musím taky stát a čekám, jo? Ty jsi tvrdil, že oni odletí, ale pozor, to není jen tak, to je tak, jak možná si říkal právě potom, že to jsou
1: počkej, to přišli a to potom, no tak jistě, to jsou kamikáze.
0: Taky se mi to stalo.
1: To
0: já nebudu radši říkat, kdo to je, jo? Protože možná by ho už mohli poznat. Hmm? Přijíždím do zastávky, banda holubů na zemi, z toho pár jich odletí a já zastavím zastávce a následně vidím kolem busu lítat peří.
1: Hej, možná, že měl pod autobusem nějakého psa, který si pochutnal na holube.
0: Jakož by přijel i psa?
1: No, co? Ne?
0: Tak to už je úplně blbost. Ne,
1: úplně blbost, jako by se to stalo něco podobného, ale nebyl to holub, bylo to mnohem větší zvíře.
0: Tobě?
1: Jo, jasně, byla to ta divoká husa.
0: Vezl
1: jsem kamaráda, naštěstí to bylo jeho auto, stará jedničková oktávka a v 90. jsem se střelil tu divokou husu.
0: Takže to už není ani na pečínku.
1: Polámaná přední maska a husa zarytá v chladiči, no tak.
0: No, mně se stalo to, jako srnku mám taky už na svém kontě, to se mi bohužel taky stalo, no.
1: Prosím tě, vysoké jako stalo, mám na svědomí no, strašně moc.
0: Fakt? Mm. No, je to smutné. Buďte opatrní no, na holuby.
1: Ale chutná to.
2: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: No, super.
3: Co no super?
5: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
3: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
6: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí demolition derby. Aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října Vřesinská strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
7: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
8: Ty vogo, T-Rex!
9: Kde?
10: Tamhle!
9: Ten má ale klapy!
8: Je, tam je dinosauří mláďácko!
10: Mimino Stegosaura!
9: On chodí!
11: On je živý!
8: Hoši! Velké řeště s prulískami!
9: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
10: A dívejte, tam je ten velký!
9: Ten má krk až do nebe!
7: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
12: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavni.
13: Fresh Radio.
12: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz
13: All day, every day.

0: Tak statisticky to tak asi vychází. Bavili jsme se tady o tom, kdo srazili jaká zvířata, když jste řidiči. Já jsem tady řešila holuby, a taky jsem se přiznala k tomu, že jednu srnu za sebou mám. Ty zase divokou husu, jo. O vysoké ani nemluvě.
1: A samozřejmě tady dotaz zněl, jestli mi ta husa chutnala. No, když střelíš husu v 90 a ona ještě letí.
0: Kamo, tak z ní není ani ten zobák.
1: Já jsem z ní viděl možná maximálně dráp. Hnátu, no, ale půlku, no, zbytky. No.
0: Fuj, už to neříkej víc. No, říkám to nerád, píše tady Vláďa, mám 4, asi ty vysoké myslel. Aha. Statisticky každý řidič cca jeden za život, tak nevím, komu jsem to vybral.
1: No, ale nejhorší je, jestli si vzpomínáš, jak je stará cesta z Havířova na Šenov a na Frýdek Místek, tak tam prostě jedeš takovým tím lesem, on je tak jakože seseknutý, že ta cesta je výš a pak je ten les je tak jakože níž a tam v klidu jel jsem asi zhruba kolem 60-70 a z toho lesa ze spodu nahoru vyskočil jelen. No a trefil blatník. Naštěstí jenom přední blatník.
0: Počkej, ale jeleny tady moc nemáme. To nebyl jelen, to byl srnec,
1: dobře, tak
0: ne?
1: To byl srnec, já neznám ty lidi z druhé směny. A trefil mi ten blatník a naštěstí jakože netrefil přední sklo nic. Samozřejmě se otrkal a zdrhnul někde ještě, takže z něho jsem neměl vůbec nic. No a mi nezbývalo, protože jsem měl na akci a to byla tátová 120 ještě, to je takových 30 let zpátky, jak jsem vystoupil z toho auta, vyrval jsem ten blatník ven a jel jsem dál.
0: Nebylo
1: jiného zbytí.
0: Prostě
1: no.
0: Musíš je odehrát na akci, to bez toho nejde, Máro.
1: Bez toho to prostě nejde. Ale bacha na tu vysokou, jo. Bolí to víc než loni. Fresh

0: By to připomnělo ta tvoje divoká husa jednu věc?
1: Jakou?
0: Že se blíží takzvané husacie hody.
1: Ježiši, ty už zase myslíš na jídlo, to no, není možné.
0: Tak vy jste to tady začali. Já, když jsem žila jednu dobu na Slovensku, já jsem byla ve slovenském grobe a tam právě jsou ty husacie speciality, vždycky takhle na podzim. Husacie, lokše, že tam jsou teda bramborové lokše s husacinkou, že jo, do toho je, ta, je pečinka,
1: paštika,
0: jako játra,
1: ještě všechno.
0: To je tak strašně dobré, ale.
1: Já si vzpomínám, já jsem mám rodinu, nebo jezdili jsme za rodinou na Slovensko, Komjatice, tam dolů je Nitra, tak. A já si vzpomínám, jak vždycky ta stará babka to ráno krmila, ty husy a ty kačeny.
0: Chytila krke, možná, tam jim to,
1: jo, přesně, že? Ano, valila jim tam přímo do krku prstem ten šrot, nebo prostě tu kukuřici a to bylo velice zajímavé, no.
0: Tak, ale masičko je potom výborné z toho.
1: Masičko je výborné.
0: Pak to zase musím říct.
1: Pak mě donutili, aby šel do kostela a farářovi tam stál nějak, něco mu tam držel. A šiši, Kriste,
0: ty si držel to, něco farářovi?
1: No, jasně, no, já nevím, jestli to strašně smrdělo, takový ten...
0: Kadidlo?
1: Jo, počkej, kadidlo máš někde jinde, ne?
0: To taky.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Hledáte víc než jen 4 stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
4: Fresh Radio.
5: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: Tak, zhruba za 10 minut, 17. hodina, podíváme se společně na dopravu. Koukám, žádná aktuální dopravní nehoda v Moravskoslezském kraji není. Tak co nás čeká večer?
2: To jsou úžasné zprávy. A já mám ještě lepší zprávy, protože po Alešovi Brunovi, tedy jeho Freshmixu, přichází co? No. Tak, je to tady, klacky v kýblu, je středa, takže fatální teroristé.
1: OK, mějte se fajn a zítra po 14. hodině.
2: Čau.
1: Čau.
3: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.

0: koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
0: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: No, super.
7: Co no, super?
6: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
7: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: Sino, me no really like how the man dem a act right now. You understand? So much for the girls can hear right now. Kelly, Lisa, my two lesson for you right now.
9: Tak je zkusit dostat na Fresh in the Mix. Startujeme tu dnešní dvouhodinovku aktuální muziky, novinek a starých jedů. Hezký poslech. Tady je britské duo Sigma, Watching You. Tady je Dramík.

Radíček Summer. Jeho zatím stále aktuální věc My Body Isn't Ready. Dokonce se ukázali v Praze na koncertě. Vyprodaném faninky, i fanoušci. Prají útokem samozřejmě. Je to nová hvězda. Se vším všude, dokonce i má něco do sebe.

Jinak nádherná romantická věc, a jak to byl udělaný nádherný klip. Mrkněte, rápněte do historie videoklipu Madony Rain.

Patience Zero, Taylor Swift. Vydala deluxe verzi svého posledního alba a na něm je pár nových písniček, jedna z nich, která vyšla jako single. Recenze ti psali, že se trošku motá v kruhu, že by si měla dát pauzu. Ale ne, že by byl fanoušek. Dobrý, ne?

Draga, nigerijská hitovka v současné době. Jo, z Afriky to teď docela příjemně vane, co se týče atmosféry a hitů. Noble. Taky se přidal Kidd Leroy z Austrálie, mladíček, který už nám taky dospěl.

Tak to bylo lehké vzpomínání, dokonce romantické bych řekl. Pojďme rychle do současnosti. Švédská Toflow má nový single. Tady ho máte premiérově na Freshy in the mix. Source of Life, takhle ho nazvala.

Já tam slyším vysemplovanou Susan Vega, sice popřerazovaný trošku, tam je rytmus, ten rytmus, je tu malá ta melodie, ale je tam Tovlou.

německá kontroverzní hvězda Kim Petras. Nějak poslední dobou nemá hity, no, bohužel. Nemůže být vždycky všechno růžové. Měla by se zase s někým spojit. Autobahn.

0: Cítím tam přímý nebo lehký odkaz na slavné autobán kapely Kraftwerk. Legendární to elektronické kapely. Dobrá Kim Petras. Jdeme opět na chviličku vzpomínat, i když tentokrát ne tak hluboce. Jdeme se podívat za Barbie. Tady konkrétně za Dua Lipou a za písničkou z filmu o Barbie. Dance the Night.
1: Aleš Brůna.

0: Pokračujeme do mix, nezapomeňte, že vás dneska čeká druhá půle Fresh Party mixu číslo 9. Včera byla první, dneska tady ta druhá, tady samé staré, dobré, poctivé jedy. Jako Ryan Ferris, jako Sabrina, Mercury, Beatles, Pomáda. Ale nebojte, až za chviličku. Ještě budeme chvilku aktuální. Jsme Fresh.
1: Fresh Radio.
2: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
3: Každý táta má jednu věc, které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října. Gong Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.

Tak jsem zpátky, teď už tancujeme na Freshy v rámci středy. Tohle to je novinkový Troy Sivan, zpívající herec za jeho Party. Takovou maličkou tady při středě máme. Hezký poslech.

Because You Move Me. To je Thin Liquor. Taký Hellslot, jedna nemoc stará housovka, ale pořád dobrá i po letech. Pozor, taky předvedli tady v Ostravě. Asi nejznámější perla od nich, zatím tedy.

A zní to tak trošku jako Makarena, že jo, ze spolu. David Guetta není hloupý. On ví, že to lidi znají, že to mohou stotožnit s jeho novou peckou. Mario.

trošičku vzpomínání. Teda ne, že by toho dneska bylo málo ještě. A přece jsou v rámci starých věcí. As your friend, Afrojack, Chris Brown. A fresh in the mix, ten středeční.

Objevila se teď nová verze Atlantic Ocean. Jmenuje se to Echoes from 80s. Tady ozvěny 90. Podepsali se potom nějaký Desmond a Samam. Ale je to v podstatě to slavné Atlantic Ocean.

Za chviličku pokračujeme in the mix, dáme si hafo, jak se říká hezky česky, ostravsky, staré muziky, tady dáme si druhou půlí Fresh Party mixu číslo 9. Soundcloud nám pořád jede, tak jsem tam dal aspoň rychlý odkaz na ulož to, tak rychle stahujte, dokud to jde. A pokud se vám samozřejmě bude líbit nebo líbí ten mix, připomínám playlist můj Facebook včera.

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
2: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
1: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
3: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
4: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
5: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí demolition derby. Aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
6: Je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: No, super.
7: Co no super?
2: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
8: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.

0: Tak, jak jsem sliboval, vyhrožoval, avízoval. Je tady Fresh Party Mix číslo 9, jeho druhá půle, včera první, dneska druhá. Playlist na mém Facebooku, je tam i odkaz ke znovuposlechu či ke stažení. Tak je, ladíme náš SoundCloud, to by zase fungoval. Jsou tam nějaké zmatky a hackerské útoky. Ale tohle to jsou Police, tedy Sting, Every Breath You Take, hezký poslech.
1: Fresh Mix, Alešem Brunou.

Ale ta slavná, nádherná písnička vyšla už v roce 1983 na albu Synchronicity od kapely Police.

Sabrina Salerno. In the summertime love, in the summertime love. Boys, boys, boys. 1987 a lehce lehtivý videoklip. Dokonce i ve vodě vypadla bradavka. Až tak to bylo odvážné na tu dobu. A vy jste na Freshi, vzpomínáme. In the mix.

synthy popík 80., tedy takzvané Italo Disco. Jeden z velkých hitů té éry, Ryan Paris, Dolce Vita, 1983. We are walking like in a Dolce. Jen tak mimochodem text k tomuto hitu napsal Gazebo. On dělal I Like Chopin ještě jako svůj vlastní hit.

Freddie Mercury, zpěvák kapely Queen. Písnička vyšla na jeho prvním solovém albu v roce 85. Album se jmenoval Mr. Bad Guy. Bylo plné taneční muziky, ale hitem se to stalo až o dva roky později, tedy po smrti Freddieho Mercuryho. V roce 1993 Living on My Own No More Brothers Remix. Fresh Mix s Alešem Prů.

0: Pozor, oslavný je i videoklip. Je z narozenin Freddieho Mercuryho, někud z Německa, myslím, v Níchově. Byla obrovská party, plná všeho.
1: Aj zvířat, všeho.

Tak jste na Fresh in the Mix, pokud vám Beatles zpívají jenom z jednoho repráku, tedy zprava, tak je to správně. Takhle to přesně kdysi, tedy v roce 1963 vyšlo na prvním albu kapely Beatles Please Please Me, Twist and Shout. Jinak to není jejich písnička, převzali, ale proslavili rozhodně oni. John Lennon to tenkrát odespíval na poprvé, protože byl nachlazený a druhý pokus prostě nebyl možný. Tak to zvládl.

originál 1971 a pak samozřejmě 78 Pomáda. Tam to zpívala Travolta s Olivia Newton-John. Tady je Denise Sandy jako vzpomínku na léto. A ejhle, 7 týdnů první v Anglii, tehdy. Tak, vzpomínáme na Freshie in the Mix.

Pozdraví jste australská Kylie Minogue. To byl její první hit, dokonce to vyšlo poprvé v roce 1987. Až pak to předělali Stockade Kena Waterman v 88. Nejdříve v Austrálii, tedy doma, a pak celosvětový Locomotion. Pozor, ale písnička je hodně stará, z 62. Tehdy zpívala Little Eve, tedy malá Evička.

připomínám Fresh Party Mix číslo 9. Playlist na mém Facebooku, včera první půle, dneska druhá. Jak můj Mixcloud a náš Soundcloud, až se znova rozjede.

Tlačíme to do finále. Ve finále jsou dvě předělané věci. Originál 1963, tedy den mého narození. A debutový single Dusty Springfield. Takhle to udělala Samantha Fox, další velkoprsá dáma v pop music. 1988, I only wanna be with you. Jinak v 70-kách třeba i Bay City Rose. U nás Vondráčková, jo, něco o Motýlkovi, že jo, chytila jsem na pasece Motýlka, tak nějak se to zpívalo.

originál Four Non Blondes, What's Up, What's Going On, 1993. Ale, samozřejmě taneční verze, eurodanceová, italo-dancová, DJ Miko, 1993 a finále. Taky se to pěkně zbývá, pořád i po letech. Zpěvačka kapely Four Non Blondes, tedy Linda Paris, to musí mít velkou radost.

Tak Fresh Party Mix číslo 9 do finále. Ještě dneska něco přidám, nebojte. A zase, když zavzpomínáme. My rádi tady na Freshi. Je to tak?

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
1: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
7: Kde?
8: Tamhle.
7: Ten má ale klapy.
9: Je, tam je dinosauří mláďácko.
8: Jmenuje se Stegosaura.
7: On chodí.
10: On je živý.
9: Hoši, velké řeše s průlízkami.
7: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
8: A dívejte, tam je ten velký.
11: Ten má krk až do nebe.
6: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

Jdeme do finále. Ještě troška aktuální současné muziky. Nejenom z éteru, ale i z klubů. Hlavně všude plno Madony letos. Tady je.

Jednak vycházejí staré věci od ní v různých remixech a tohle to je Dance Teria, klub, ve kterém kdysi začínala svoji věznou kariéru a taky název singlu z posledního alba. Abyste na Fresh in the Mix v rámci středy.

nejenom Madonna stihla vydat nové album, ale i Miley Cyrus, tedy už jenom Miley, pardon. Nevím, co ji vedlo ke zkrácení názvu svého uměleckého. Rozhodně album je venku, z něho i dva singly už. Tady je ten první, který se jmenuje stejně jako album. Face Prosé.

Mix s Alešem. Ještě jedna Madonna, Love Sensation. Je tady její oblíbený track, vydává ho s různými interprety. Vydala to s Kylie Minogue, taky s Charlie XCX. Tohle je Floor Plan Mix.

Tak už to dneska dotancujeme aktuálně s muzikou současnosti. A zase zítra po 17. In the Mix. Čus. Přidám Sonny Foderu a Becky Hill a taky Calvin Harris z Jazzy.

0: Buď fresh.
1: Fresh.
2: Fresh and clean, gonna come right through. Do my thing like you want me to. In my Gucci, Fendi on my Fila. Let me give you what you need. I want you all. I want you all. I want you all. Oh boy, you're satisfied.
0: Pozor, Jazzy, která zpívá tenhle ten track Kelvinovi, taky chystá celé album své první solové. Jsem zvědavý, jestli Kelvin dovolí tam dát tu písničku, tady ten hitík, za odměnu. Tak zase zítra, in the mix, čus.

0: že ještě nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
1: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
0: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysudmorava.cz. Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.

0: Příjemný hezký dobrý večer, je tady středa, Fatal Terroru je třeba.
1: Ano, jsme tady my, Elvis a Sifon.
0: Ano, zase po měsíci se vracíme, po nás budou vysílat zase holky.
1: Jo. Takže vás zdravíme a přejeme vám příjemné 2 hodiny strávené se Slomenými beaty.
0: Ano, tentokrát to uděláme jinak, než jsme to udělali minule, to znamená, vracíme se zase ke konceptu první hodinka novinky, něco vám řekneme, co je nového na scéně, a druhá hodinka nějaký setík.
1: Je to tak, v novinkách například Broke nebo Business as Usual, Confusion, Darude v remixu od Dimensiona, Flowiders, Canine nebo Workforce.
0: A setík bude z nekonečné studnice Beats for Love záznamu, a to Enta.
1: Enta, to bude skvělé, slyšel jsem, parádní setíček.
0: Jo, super, Jane, já se to tady dám v premiéře.
1: OK.
0: Takže pojďme na první novinku, ne?
1: První novinka, label Eat Brain opět vystrkuje růžky, nebo spíš zuby. A máme tady single od trojice Burr Oak, Pitius a Reeps. Tento track má název Black Tears a vychází, jak už jsem řekl, na labelu Eat Brain.
0: To začínáme dobrým neurofunkem, hele.
1: Ano, Burr Oak, Pitius, Reeps, Black Tears na Eat Brainu.
2: Fat

Máme tady další novinku pro tento týden a ta je z labelu Shogun Audio. Je na ní track Can't Deny od producentů Business as Usual a Porcelain. Takže pojďme si to dát. To je Business as Usual, Porcelain, Can't Play na Shogun Audio. Fatal.

0: Stále posloucháte Fatal Terror Show s Elvisem a Sifonem na Fresh Radio. No a co nás čeká? Nebo co se stalo vlastně? Stalo se to, že v pátek byl Slim Sandram?
1: Ano.
0: Starý Killers a Screamorem?
1: Ano, takže neurofunky jak poleno.
0: Super.
1: Tlustý jak noha od kulečníku.
0: Jo, přesně tak. Podlaha vybrovala pod DJem.
1: Jo. Letka svítila, bylo to krásné, bylo to energické. Lidi se bavili, takže jsme rádi, že tato nejdéle trvající klubová noc v České republice stále žije.
0: On stále ještě funguje, ano, přesně tak.
1: Takže určitě choďte, ať žije dál.
0: No, přesně tak, další pokračování vlastně chystáme klasicky na 25.12., což je den vlastně po Vánocích, tak už to děláme, myslím, od roku 2001.
1: Je to tak.
0: Jsme naskakali vrázky, hele.
1: A to uvidíme, kdo tam bude.
0: Jo.
1: No a to, co se děje zásadního v příštím měsíci, to si řekneme potom v dalším vstupu. Ale teď už tady máme další novinku.
0: Třetí novinku.
1: A tu mám na svědomí Confusion s trackem Enough, který vychází na labelu, ani tady není napsáno, takže možná to je jenom tak jako...
0: Jakože vychází je tak, jako
1: do větru release.
0: Okay,
1: toto je Confusion Enough. Fatal

0: Posloucháte Fatal Terror show na Fresh Radio s Elvisem a Sifonem. A my jsme si říkali, že si řekneme, co nás čeká.
1: No, čeká nás návštěva našeho oblíbeného metrika.
0: Ano, to znamená LQDT, znamená Liquid Funková noc v klubu Fabrik.
1: Takže spíš jako taky i trošku mainstream. A metrik přiváží samozřejmě svůj nezaměnitelný zvuk a vždycky byl jakoby, dá se říct, jako pojistkou toho, že tahle noc bude skvělá.
0: No, zatím všechny ty Liquid Funkové noci byly skvělé s metrikem.
1: Je to tak, lístky jsou v předprodeji, takže to ještě stíhejte, protože tam to celkem mizí. No a už se těšte na 16. října do klubu Fabrik na LQDT s metrikem. Mimochodem, zahraju si tam i já.
0: No, kecej.
1: A netradičně, protože s Fantekem jsme hráli vlastně back to back.
0: Lezi dolů, ano.
1: A tak se nám to zalíbilo, že si to zopakujeme po metrik.
0: Sedlo vám to, jo? Okej.
1: Super. Takže já společně s Fantekem, takže stará škola a nová škola, dohromady dáme si back to bíčko, bude to jako jízda a samozřejmě nesmí chybět například Madface, který je jakoby rezidentem.
0: No, jasně, klasika.
1: A přijede spil z kdysi slavného projektu Ripple.
0: No, super.
1: Pojďme
0: na čtvrtou novinku.
1: A pojďme na čtvrtou novinku. To je remix od Dimensiona na Darudu v track Sandstorm. Celé to vychází na labelu Vibing Out a toto je nový Extended Remix. Takže Darude, Sandstorm, Dimension Extended Remix

0: a to je Fatal Terror Show na Fresh Radio a pojďme si teda říct, co nás čeká v listopadu.
1: No právě říkám, jaké máme ještě novinky v listopadu, tak pojďme trošku zamlžit o Forbidden Society Night, která je velmi očekávaná každý rok.
0: Ano, poslední 4 roky, nebo kolik už to bylo vyprodáno?
1: Jo.
0: Poslední 4 roky už byla vždy vyprodána. Tentokrát k nám zamíří Audio a Optical, který jsem naposledy jel snad na Karolinu, ne?
1: Jo, Optical.
0: SOS Karolina.
1: Já myslím, že Optikala jsme měli, nám se to vlastně nepovedlo nikdy, my jsme vždycky chtěli udělat Edraž Optical a Nam Time, že?
0: No.
1: To se nám vlastně nikdy nepovedlo, že?
0: No.
1: Což je docela škoda. No, takže Optical a Audio.
0: A ještě tam řešíme jednoho headlinera.
1: Ano, který by šel k ním.
0: Který k ním určitě půjde.
1: Jako bude to sedět, jako jo?
0: Jako bude to, asi to nějak bude sedět. Nebude to asi nic tanečního. Jindra nad tímhle má jako plnou kontrolu, takže samozřejmě...
1: Takže výběr je na něm, samozřejmě.
0: Je to kurátor celé této noci. Takže můžete věřit v to, že tohle to bude určitě něco jedinečného.
1: Jiného, no. Ano, přesně tak.
0: Takže na to se taky těšíme.
1: A ten datum je 25.11, jestli se nemýlím?
0: Tuším, nevím, asi, ne 21.
1: Ačkej, otvírám kalendář, zítra je to nejmenší. Listopad, takže 20. dokonce.
0: 20. listopadu, Forbidden Society Label Night v pořadí už...
1: 25. totiž vysíláme tady v rádiu. To je středa. Takže 20. a to je vlastně 5. nebo 6. pokračování ve fabriku?
0: To už je možná víc.
1: Jo.
0: Už to tady dělá dlouho.
1: To by se mohli zjistit, no.
0: No.
1: Zeptáme se Jindřicha.
0: Ok, každopádně lístky v předprodeji jsou se zveřejněním 3. headlinera budou zdražovat.
1: To je jasné. Pokud se povede, samozřejmě.
0: Pokud se povede, ale on se povede. To tomu věřte, že ano. Určitě to bude stát za to, takže pořiďte si lístky jakoby včas a v předprodeji. No a my jdeme na další novinku. Tu mají na svědomí Flow Riders a Midnight Amity. Track se jmenuje Keep Me Waiting a vychází na Liquidity Records.
1: Takže to bude zpívanka.
0: Je to tak.
1: Už to slyším. Fata.

0: Tak stále posloucháte Fatal Terror Show s Elvisem Asifonem. První hodinka se pomaličku blíží ke konci. Máme už k dispozici pouze dvě novinky.
1: Ano. A tou další je velmi oblíbený Canine, který nedávno vystoupil na nové osmičce. Já jsem tam hrál, takže...
0: Jaké to bylo?
1: Bylo to super.
0: Jo. To... A to končí jakoby vždycky v 10?
1: V 10, no.
0: Takže hrál... to je takový ten model odpolední party, jakože začneme ve 4.
1: No, tam je to, začínali jsme později, ale tam je to dáno tím, že prostě do 10.
0: Tak jasně, že to je vlastně venku a je to na sídlišti de facto, že vedle se bydlí, tak to jako chápu, ale mě by zajímalo, jestli ten koncept jako funguje, že tam ti lidi přijdou prostě si, když headliner hraje poslední.
1: Ano.
0: Vždycky, to znamená, že od 9. Takže od 9 hraje vlastně headliner do 10 a potom jako end.
1: No. A normálně to fungovalo, lidi zatleskali a šli domů.
0: Jo, fakt jo.
1: Jo. A bylo to super. Byla to vlastně součást Beats for Love Experience akcí, které jsou určitým způsobem dotované, takže vlastně si na ně nemusíte kupovat stupenky, stačí se jenom zaregistrovat.
0: No, to je ta výhoda, že je to zdarma, samozřejmě. Jo,
1: takže opravdu tam bylo více tisíc lidí a bylo to super. Bylo to jako rozhodně super.
0: Zajímavé.
1: Takže tady další novinka Canine a zpěvačka Rafaela, track s názvem Deeper na labelu UKF.

0: Hodinka se nám blíží ke konci, takže to znamená jediné a to je poslední novinka pro tento týden.
1: Tak pojď, pojď, pojď.
0: Mají na svědomí Workforce a vychází na labelu Must Make Music. Je to, ano, musíme dělat hudbu, to je jasné. Track se jmenuje Surrender a toto je poslední novinka pro tento týden. Workforce, Surrender na Must Make Music.

Listen to this fatal terror. Terror.

0: Tak pomaličku jsme se překlopili do druhé hodiny dnešního Fatal Terroru a to znamená jediné, opět vybíráme z toho nejlepšího, co máme k dispozici a to jsou záznamy drum'n'bassové stage na Beats for Love.
1: Ano. A dneska to bude anglický mladíček Enta.
0: Enta, to je takové zajímavé jméno.
1: Je. Na Beats for Love už vystoupil po druhé. Poprvé se setkal jakoby s velmi kladným ohlasem a musím říct, že tento setík se mi velmi líbí a jeho osobitý styl je opravdu hodně fajn, protože je to takový průsečík mezi neurofunkem a jump-upem a tím UK soundem. Já jsem tomu kdysi říkal jako mainstage neurofunk.
0: Mainstage neurofunk. Takže všechno se vším.
1: Všechno se vším, ale je to opravdu osobité, je to super, jeho sety mám rád a i jako člověk je prostě fajn. No, takže tady Enta z Beats for Love.
0: Pojďme na to. DJ set.

0: stále posloucháte Fatal Terror Show. Fatal Terror Show na Freshi.
1: Na Fresh Radio.
0: Dneska to máme hodně fresh.
1: Dáváme, a posloucháte Entu.
0: Tak, dáváme si Entu a jeho záznam ze setu z Beats for Love. A uvidíme, co bude příští rok na Beats for Love.
1: No, máš nějaký nástřel?
0: Nástřel mám, všichni zdražujou.
1: Jasně, všichni zdražujou, ale není to takové jednoduché už v dnešní době zabukovat dobrá jména, tak aby ten line-up byl zajímavý, že?
0: No, tak třeba do fabriku už nějaké jména jako vůbec nedostanem, protože to je nereálné finančně.
1: A nebo... někteří ti headlineři, co jsem si všiml z tvého vyprávění, už třeba ani nechcou hrát v těch klubech, že?
0: Je to tak, je to prostě, nebo jejich management si myslí, že je to pro ně malé. Jo. Takže jsme rádi třeba za Andyho C, který nás má rád a do fabriku vždycky rád přijede.
1: Když to jako rozumně jako uděláme v časovém odstupu, že jo, třeba 3 roky, že?
0: Jo, ale pak jsou prostě umělci, které bychom třeba sem nějakým způsobem mohli dostat, ale vstupem kaby překročila 1000 korun.
1: No a to ve většině případech a Nelly jako Nelly třeba 1500, i protože ty ceny jsou prostě někdy úplně fakt jako mimo.
0: Jako prostě nekoreluje to s tím, kolik dostáváš jako na výplatu, že?
1: No to vůbec, no přesně. No. Jo,
0: takže je to složité a i přesto jsme rádi, že do fabriku chodíte. No a třeba i ten Enta, který nám tady hraje, se u nás ukáže.
1: Doufám, že brzy. Tak pojďme na to. Pokračujeme. Enta z Beats for Love. I am the Fatal Terrorist.

0: Tak milí zlatí, to bylo pro dnešek všechno. Dali jsme si entu a super 7 skvělých novinek. Co po nás? Po nás
1: potopa.
0: Po nás potopa a příští týden přijedou na kajaku dvě holky.
1: Je to tak, je to tak.
0: Bude na to zabelin. Doufáme, že budou mít čas a můžete si užít jejich fatal terror show.
1: OK, mějte se krásně.
0: Skládejte drum and bass. Čau.
1: Čau.

0: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
7: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
4: A dívejte, tam je ten velký!
5: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
8: Back to me. You played back to me.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
1: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
2: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
1: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
3: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
4: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh

0: jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show.
1: Fatal Terror.
0: To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: Fresh. Fresh. Fresh Radio CZ. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
1: Co budete dělat dnes večer? Televize nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v Party Sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party Sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
2: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přijít přechod.
3: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
2: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
4: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
5: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Bezkýdek.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech, sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října. Gong Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

School na Fresh Radio. This is Fresh Radio 103.6 FM.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Rádiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Život je krátkej, život je short, proto ho trávím jen s tebou a se svýma boys. Žádný hajdi kolem, žádný nový bros, stačí mi to čus a čusy v kapse sos. Fresh night.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny.

0: sobota 24. října, Vřesinská strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
1: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech, sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
3: Za zády hoří město, jarní zem honí deštěm, nevíš doma, nož kapse.

přestaňte mluvit. Sundej triko, nech si pásek, vyndej chobot. Rozjeď solo jízdu na parketu, tanec typu promot. Světa big big dát nejlepší trik, a to je ten okamžik. Měl jsi úspěch, scénka se ti povedla. Nechápu, proč se v

0: Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio.
1: A tam to jsem vyrastal. Doba je na hlavu, u nás na východě se tomu praví chára. Vyzletím tě z drahých.

nejlepší old school, který znáš.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? bezkidek.cz.
1: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
2: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.